0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 2 hodiny.
1: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
1: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

před jáblem, jako by obrazy ztrácely rám, nelze zapomenout.

vlasů, je to poslední, co mi zbylo. Doufám, že dá ti víc lásky a svýho času,

stála jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás tady pět, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Sestry Andersovi, vyvalte sudy. S touhle písničkou víme, jak to bylo, kdo ji složil a kdo ji taky zpíval za světový války, je to takový trošku propletený. Dokonce v naší české televizi kdysi dávno o tom běžel film, jak se jeden autobusák vsadil z Londýna, co jezdil s tím patrovým autobusem, jak ono se tomu říkalo, double decker, ano, s nějakým českým muzikantem, kdo je vlastně autorem. Ten autobusák to prohrál, pochopitelně, ale to jenom tak na okraj, já jsem to sem hodil, že jsme si připomněli konec druhé světové války, to dělám vždycky každý jaro. Ale teď už jdeme do narozenin, mám tady dva snímky s dnešním oslavencem

Tak mnozí jistě poznali, byl to Duke Ellington. Konkrétně tohle byla skladba Černá, ještě černější fantazie. Duke Ellington se narodil 29. dubna 1899 a do hudebního nebe odešel 24. května 1974. Já na jeho připomínku tady ještě mám jednu věc a to se jmenuje Připravujeme se na ples. Já nevím, jak vy, ale plesová sezóna už dávno skončila, no ale neškodilo, kdybychom si připomněli.

Já to dneska vemu letem světem, protože na příštího psa bych měl připravovat profil jedné významné zpěvačky a dá to asi hodně práce. A navíc ještě pořád ten počítač nešťastný, ale jak jste si všimli, už to rovnáme. Dokonce jsou v podcastu všechny skladby, ještě ten playlist rámcově musím doplnit, ale jako říkám, nával práce hroznej, ale nějak se z toho člověk vyzmítá. Tak co si dneska dáme? V našem starém psu často nesmí chybět, skoro po každý, St. Louis Blues, Chrám i tvrz všech jazzmenů. Já jsem tentokrát vybral starou věc z doby, kdy Louis Armstrong budoval svoji kariéru, ale už měl vlastní orchestr, tak to bylo na dobrý cestě. Je to hodně stará nahrávka, ale dobrý.

Errol Garner, Čaj pro dva. Největší hlína to je, když to hrál třeba Spike Jones, jo, ale dneska dosti Spike a Jonesa, kolikrát jsme o něm tady mluvili, dneska si to dáme v takovém noble provedení, to je standard, kultovní věc, Čaj pro dva s Errolem Garnerem.

Říkalo se, že Earl Garner neznal noty. No možný to je. To Charlie Parker, další muzikant dnešní přehlídce starýho psa, co hraje jazz, to jsem já. Láska na prodej. Když máme ten květen na dosah pomalu, tak

Tak tedy lásku jsme úspěšně prodali s Charlie Pikerem. Podíváme se na jednu vokální kapelu, to jsou Singers Unlimited. Tato formace je skutečně velmi dobrá, dokonce taková historka veselá z natáčení. Já tuhle desku s nima vyhrál na nějaký soutěži jako cenu útěchy, protože jsem nedostal žádný diplom, že to bylo v nějaký tvorbě fotograficko-filmový, a nakonec jsem byl velice rád, že jsem žádnou výhru, teda cenu nedostal jako pozadí, protože ta deska za to stála skutečně i za tu cenu útěchy, mám jim dneska rád si poslouchám. Tak tedy dáme si Jaro v Paříži, když je teda to jaro, jak vidíte venku všichni, a hned přeskočíme přes džinglík a bude tam Evička Olmerová a dívka s Ipanemi.

Tohle to je z jejího prvního alba. Já jsem ho zoufale nemohl sehnat. Prostě bezvýsledně nedařilo se. Ani v antikvariátech nebylo. A nakonec vyšla o Evice Lomerový kniha a tam to bylo jako CDčko, jako příloha, dokonce i nějaký bonusy. Jo, ještě jednou Evička Lomerová, Georgia, hned potom opět jingle a my si znova připomeneme Duben v Paříži, April in Paris, tentokrát podání Count Basieho a Sama Davise. Abyste viděli, jak to vypadá, když se to hraje potom řízně, co by swing. Jo, ta Georgia tady je.

Tak jaro v Paříži nemusí být marný, já o tom to ještě nebyl někdy, no, třeba se tam někdy podívám. Dinah Washington nám napíše svoji knihu Do mraků, poněkud nepohodlný, může naťukat u počítače třeba, jde to hned a je to rychlý, ale třeba je dáma romantička, tak proč by ne? Milí posluchači, koukám se na hodiny, jak se říká, nejlepší přestat, i když pojem nejlepší u mě dost diskutabilní, no ale dobře, takže nejlepší přestat. Já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: Poslouchali jste 233. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.
1: Rádio Hej. Kvalitní rock.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: rádio, hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším roce.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.

0: a neperverezi? Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se se mnou chcete jenom kočkovat.
1: Au, něco mě štíplo.
0: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
1: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
0: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, perverezi. Jsem tady.
2: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
0: Juane Barlosi, donesela Done.
3: Tak už jsme to okoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverez?
0: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
2: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
4: To bylo natáčení. Pane bože, a že byste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
2: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
0: Sadem masem?
2: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
4: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
2: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
4: Ježiši Maria.
3: Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
2: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: Máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské fany.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Rádio Hej.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
0: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Ano, je to tak, je to tady. Krásné dobré ráno, úterý 5. května, květnové povstání českého lidu. Svátek slaví Klaudie.

Dámy a pánové, se skvělou českou muzikou nastartoval Aleš Brichta. Díky za každý den, krátce a těsně po celé po šesté raní. Partnerem ranního proudu, ranního éteru, ranního vysílání je Enteria Holding, stavební holding Pardubice.

jedeme to s vámi společně na české léně, české rokové scéně. Dnes úterý 5. května, jenom v rychlosti připomínám. No a nastavíno, už co se týká zvuku, to už máme, jedeme dál.

Rozhodně každý z vás poznáváte Trautenberg, muzika, která do práce rozhodně patří. Netáhlo. Přidáme další nádhernou skladbu na ranní proud, ranní rozjetí, ranní směna je s vámi společně v České republice na Radio Hey. Volta Gang, je tu léto. Hele, to dorazí co bydu a bude to tady.

Zároveň nezapomeňte, že dneska startuje také pizza na vlnách rádia Hej. A to znamená, že dnes už z vás někdo, ten jeden jediný, může vyhrát luxusní pizzu. Nebojím se to tak říct. Skutečně nebojím. Viděl jsem to na vlastní oči ze středověké pizzerie u Mnicha Hrochův Týnec.

0: Já věřím, že už minimálně půlka České republiky je vzhůru, takže už jste vzhůru a vstali jste už dávno a jste v pracovním procesu a nasazení a možná k tomu posloucháte Radio Hey. Veronika.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přeháňky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

Další skvělá úžasná parta, kapela Koda, která s námi vystoupila taktéž na jednom z rokových ročníků v Zaječicích. Martin Uxa, Honza Haško a spol.

Dámy a pánové, velmi dobře poslaná muzika. Superman Brno. My to kafe nebudeme, Karle, pít. Mě to mění normálně hlas. Já mutuju. Olda! Říha!

Nádherná muzika, beatová muzika, Olda Říha, Katapult, až se bude psát rok 2006. Máme se můžete těšit v té další části a v další hodině ranního probu také na soutěž s pizzou.

čas je zlý a já věřím, že bude líp. Bude líp, ano. Hudba Praha. Otahereš alkohol, až se vrátím. No a pouhých 6 minut nás tedy od celé, od 7 raní.

0: time, rock for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Partnerem ranního éteru, ranního proudu, Enteria společnost, Enteria stavební holding, Enteria holding Pardubice. Pracovní nabídky v této oblasti najdeš Velká Parta CZ.

Jinak dneska samozřejmě startuje také pizza až do domu, jak se říká, pizza až k vám tam, kde jste. Můžete soutěžit pizza Rádia Hej a my si to vyzkoušíme s vámi společně už v této části Ranního proudu.

0: úplně jasné, kdo tam zpíval, kdo tam hrál. Nazaret. Veronika.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio, jedna mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: Parádní muzika Motorhead, 6. minuta po půl 8. No a to je ten správný čas, kdy startujeme na Šipicu. A nejenom do východních Čech, to už jsme si povídali, ještě si to vysvětlovat budeme, protože pojedeme s vámi letošní léto, Pizza Rádia Hej. Takže se můžete připravit a já vám jenom nadiktuju telefonní linku. A tuhle tu muziku, když uslyšíš, tak to je přesně ta muzika, se kterou my jedem a se kterou lezem. Jinak telefonní linka, abys mohl soutěžit, je 723 690 071. Ale dneska to berte jako zkušební, jako zkoušku, protože vždycky všechno poprvé je prostě poprvé, to je jedno. Každopádně 723 690 071, potěště jednou 723 690 071, telefonní linka, na kterou budeš volat. Já položím jednu otázku. A potom... Ale ten neskutečný už volaj, ten. Karle, ber to. A potom, když správně odpovíš, tak se domluvíme, kam to hodíme. Je to jednoduchý, hele. Tak jdeme na to. Koho pak tam máme právě teď? Haló, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Mirek.
0: Mirek, Míro, odkud voláš, prosím tě?
1: Tady od Sázavy kousek.
0: Od Sázavy, tam je nádherně. Hele, budeme počítat vždycky s tím, že nám tam budou další pípat, protože je to masakr a bude to masakr, jo? Každopádně já se tě zeptám, Míro, od Sázavy. Hele, já to tam mám rád, jako pozor, tam je řeka Sázava a tam je nádherně, že jo? Že to tak je, Mirku?
1: No jasně, každopádně.
0: No hele, já se zeptám, tak pizzerie u Mnicha Hrochův Týnec leží buď v okrese Pardubice, Chrudim nebo Jičín. Já myslím,
1: Pardubice.
0: Že... Ty vole, Mirku, jako pozor na tohleto. Pozor na tohleto, ono to tam svádí. Ono to tam svádí. Ale ještě ti dám poslední šanci. Buď Jičín nebo okres Chrudim.
1: No tak Chrudim.
0: Je to tak, je to tak,
1: tak
0: hele.
1: Krble, musím si udělat lepší znalosti v zeměpise.
0: Nevadí, Miro. Já beru to, že jsi první a odstartoval si naši soutěž vlastně Rádia Hej, to znamená pizza s Rádiem Hej a samozřejmě z pizzerii u Mnicha Hrochův Týnec. Já už tě tady vidím, my si tě s dovolením voskenujeme, jako myslím jenom ten telefon, jo, my si to voskenujeme. A protože ty seš tam odsud a nejsiš přímo s Chrudimi, tak my ti pošlem, víš co, my se pak s tebou domluvíme a pošleme voucher a ty si to tam normálně dojedeš buď sníc přímo, anebo si to prostě vyzveneš, co říkáš?
1: No dojedu si tam, každopádně, já jsem měl auto v opravně, tak já zrovna ho potřebuju vyzkoušet, tak se mi to úplně krásně hodí. No, tak,
0: Mirku, to je úplně senzační, to je propojení úplně ideální, každopádně, my jsme rádi, že jsi vyhrál právě, ty seš sympoš, jak se říká, sympaťák, takže pizza je tvoje, no a jak říkám, my tě teďka oskenujeme, budeme ti dávat vědět zhruba někde po 10. hodině dopolední právě dnes, tam se domluvíme, co a jak všechno, dáš nám e-mail a frčíš, to už je na tobě. Já jenom zopakuju a zmíním, že takhle přesně jako Mirek se dovolal z jiného regionu, z jiného kraje, no jo, to znamená, jestli budete volat z Prahy, nebo já nevím, z Německa, to je úplně jedno, tak potom dostáváte voucher. Pokud se dovoláte okres Chrudim, okres Pardubice, máte to jasný a fyzicky pizza jede k vám. Hele, Mirku, já ti moc děkuju, že jsi s náma byl v éteru v Hraním proudu. Jseš rád, že jsi dovolal?
1: No každopádně jsem moc rád a jste úplně nejlepší rádio, není no, ráno, který bych neposlouchal.
0: Ty, Karle, odevři to, hele, to je jako dobrý.
1: Karel prostě, ať si dá panáka na mě.
0: Ty jsi ho podplatil, ty. Hele, tak jo, Mirku, měj se krásně, ahoj, děkujeme a jsme u tebe, jak se říká, co by dub, krátce po celé po desáté, čekaj na nás, jo? Díky moc.
1: Já taky, ahoj, ahoj.
0: Ahoj.

Ano, počítáme s tím, že vás bude volat více na jednou. Samozřejmě to necháme vyzvánět, protože vám to nebudeme típat. Jsme rádi, že soutěžíte, že jsme to nádherně startovali tu pičku, hele. Jako dobrý to bylo. Pavel nám píše z Pardubic ještě dotaz. Milane, když to vyhraju, přijede i ta hosteska, co je v reklamě, jo, to víš, jo. Čí tam pošlem, hele. Naservírujem.

První soutěžící naší letní soutěže, Mirek ze Sázavy, se mi strašně líbil, protože byl takovej přímej. Vůbec se toho jako nebál, šel do toho naplno. Takže takovýhle fandové vln rádia Hej a soutěží u nás, to je asi to nej, co chceš prostě, to je bezvadný.

0: rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Je to tak 8 hodina raní, 4. minuta k tomu. Žádné spaní, protože už posloucháte vlny a frekvence Radia Hey. Partnerem ranního proudu Menteria Holding, stavební holding Pardubice.

0: Německá parta kabarej Follow Me. Veronika je tady.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.
0: Velice děkujeme za informace ohledně oblohy. Myslím, jako ne na talíři, ale obloha prostě zkrátka počasí. Jste s námi společně s ranní směnou Rádia Hey. Ranní proud, ranní nálada, dobrá muzika.

Dámy a pánové, my se nádherně v klidu blížíme pomalu, ale jistě k 8:30 na všech našich frekvencích v České republice, na frekvencích a vlnách Rádia Hej. Mrkneme do Deutschlandu, das ist Musik, ano, Deutschland, Rammstein.

0: iRadio.cz.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

Kiss in the Namet. Jdeme také na dopravní nehody, pozor. Náchod hlásí v Růžové zahradě. To je ulice, ale fakt jako Růžovka. Dopravní nehoda.

0: Rádio Hey.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho s námi.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.
0: Radio Hey. Radio Hey.

0: Metallica za námi, před námi ještě jedno počasí s Veronikou, jdeme na oblohu.
1: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hejrádia i Sázava přeje Veronika.

prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.

prdě na 10. Ranní proud bude končit, ale bude startovat dopolední éter a měl by dorazit do éteru, do vysílání Aleš Konopka, kterého tímto zdravím a věřím, že už je připravený, i přestože mi nedává vědět, ale měl by tam být. A Aleš vás také pozve na jednu zajímavou akci v Opavě sportovního charakteru.

My se s vámi budeme za malý okamžik loučit. Ranní směna, ranního proudu. Poslední informace, kapela Eufory ze Slovenska to zvedá výš a výš a také bude jezdit v letošním roce hodně po českých koncertech v České republice.

Dámy a pánové, my se v tomto okamžiku s vámi loučíme, přejeme hezký den Alešovi, přejeme a držíme palce a hodně štěstí ve vysílání.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i v mobilu na stránkách hejradio.cz.
2: No tak to je skvělý, paní doktorko. Díky moc a naschle.
3: Ráno, v poledne i večer poslouchej Rádio Hej.
4: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio
8: Hej. Hej.
9: Úterní éter jede dál, dámy a pánové, s Rádiem Hej a taky s Opavským studiem a mou maličkostí Alešem Konopkou. Ahoj rockeři a milé rockerky! Děkujeme Milanovi Krčilovi za ranní s duplnou Big Beatu, která nebude chybět ani

této dopolední dvouhodinovce. Tak vzhůru ke strojům, jak se říká, přátelé, jsou tady za chvíli Motorband, taky Whitesnake a taky přispějí k dobré náladě Europe. No a pak mrknem s Verčou na oblohu, na předpověď. Přejeme parádní poslech všem, hlavně tedy těm, co musí makat v práci. Znáte to, jak dají blondýnce za úkol uklidit výtah? A ona se ptá, a ve kterém patře?

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Ano, Let the Good Times Rock a Europe. Za námi téměř. No a před námi už informace o počasí s Verčou.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.
0: Děkujeme, Verčo, za předpověď počasí. No, teploty nám, přátelé, neskutečně venku stoupají a děvčata hubnou na léto do plavek. Ale mám pro vás špatnou zprávu, holky. Všichni vás jednou v životě opustí, ale špeky na břiše nikdy.
3: Hej! Hej Radio CZ. Hej!

0: bluesrocková věc z kapely AC/DC Rock the Blues Away. Máme 10 hodin 30 minut a to je pravý čas podívat se do kalendáře, abychom zjistili, kdo má dneska svátek. Komu budeme dneska přát?
1: Hey Radio CZ.
0: Tak dneska máme 5. května, přátelé, je úterý, no a dneska máme Mezinárodní den porodních asistentek, ale taky Den Evropy. A jmeniny má dneska Klaudie. Ženské křestní jméno Klaudie má latinský původ, vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako, že je z rodu Claudiů, nebo náležející k římskému rodu Claudiů. Jméno samotné přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. Tak to bychom vám, milé Klaudie, nepřáli, ba naopak přejeme vám hlavně zdravíčko, užijte si dneska svůj sváteční den a nezapomeňte to oslavit, my to s vámi slavit budeme, no a pustíme vám nějaký dobrý big beat, třeba od chlapíků, kteří si říkají Iron Maiden.
2: Radio Hey, každý den big beat a to nej.

Song nazvaný na první pohled a Grammy. No a přátelé, i to se stává. Reklamní break nám přerušil song, který jsme posílali Klaudím. A jestli si myslí ta naše umělá inteligence, že nás přičůrá, tak to ani náhodou. Když jsem řekl, že bude hrát Iron Maiden Klaudím, tak to tak prostě bude.

0: Within Temptation, 10 hodin 47 minut máme, stále posloucháte dopolední éter z Opavy s Alešem a taky momentálně i s Martinou, protože ta nám právě teď přináší další aktuální informace z dopravy.
1: Dopravní expres.
2: Pražský okruh nárazově brzdí směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Zdržení okolo 15 minut evidujeme na Pražském okruhu také u Černého mostu směrem k D1. V koloně se tady řeší dopravní nehoda osobního auta s kamionem na kilometru 60 u Horních Počernic. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Panoptico. In vino veritas a pivo taquitas. Na rádiu Hej. Přátelé, praxe dokazuje, že litr vína je pro dva lidi ideální. Pokud tedy jeden z nich nepije.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.
1: Jenej.

jasný, to jste určitě poznali. Firehouse na rádiu Hey Temptation. No, máme po 11. hodině, nastartovali jsme tu poslední dopolední hodinku Sobavského studia. Máme úterý, to už zní mnohem lépe než pondělí, že jo? Ale hlavně, přátelé, a snad sledujete, po 17. hodině vás dneska opět čeká náš skvělý, krásný, mladý playboy Jirka Basta a jeho hit paráda. Tak doufám, že hlasujete. Doufám, že se snažíte nějak ovlivnit tabulku. Každopádně, co jsem tady tak koukal, tak na prvním místě máme stále Leonu Šenkovou s Jarkem Filgasem. Song se jmenuje Nikdy se nedozvíš. Tak si ten song dáme, no a vy nezapomeňte ladit dnes po 17. hodině Jirku Bastu a taky jeho hit parádu.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Jen

0: Kaťáci nesklamou nikdy. Někdy příště. A mě tady přistála SMS-ka do studia. Ahoj Alešku, jsem moc rád, že jsi zpátky v tom nejrádiu. Poslouchám celý den a mám prosbu. Markýz John Chladná, když už je venku teplo. Moc díky, Zdeněk ze Světlé. Zdenku, taky díky za zprávu a za podporu, za přízeň. Máš to u mě. A song je připraven a posíláme.
1: Rádio Hej a song.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

0: Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Every Day.
1: Čau, tady Dalibor z kapely LDKC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Rádio Hej je vašem dopoledním průvodcem a ještě necelou půl hodinku tady budeme společně trávit s Big Beatovou muzikou. Ale teďka budeme gratulovat, protože, pozor, 78. narozeniny dneska slaví legendární hudebník Bill Ward. Nejvíce proslavený svým účinkováním v legendární kapele Black Sabbath. Tak to gratulujeme Bourákovi a přejeme hlavně zdraví, pohodu a taky klídek.
1: Rádio Hej, Rock on Air Everyday.

0: že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen, jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.
1: Dopravní expres.
2: Dopravní nehoda dvou kamionů se řeší na 81. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzyni. Nehoda blokuje střední jízdní pruh, zdržení se pohybuje okolo 20 minut, provoz brzdí už u Modlatic. A zdržení okolo 15 minut evidujeme na Pražském okruhu také u Černého mostu směrem k D1. V koloně se tady řeší dopravní nehoda osobního auta s kamionem na kilometru 60 u Horních Počernic. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina. We'll be right back.

patří nesporně taky do našeho playlistu na rádiu Hej. No a náš čas tady ve studiu v Opavě ukazuje 11:53. Tak to se musíme zase loučit, ale uslyšíme se zase zítra po 10:00. Hned po Jirkovi Bastovi, který bude suplovat za Milánka. Má přátelé, já vám přeju, abyste měli hezký zbytek dne. Buďte v pohodě, ať vám to v práci uteče. No a samozřejmě vám taky přeju dobrou chuť k obědu. Dejte si, kamarádi, něco dobrého, lehkého. Například můj tatík, dej mu pán Bůh dobře vychlazenou hlínu, říkával, že na útlý pas jsou dobré brambory. Ale kopat, ne žrát.

0: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Prosím, Doňo Mimoňa.
11: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
10: Au, něco mě štíplo.
11: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
10: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
11: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
12: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
11: Juane Barlosi, donesela Done.
13: Tak už jsme to ukoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
11: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
12: Hehehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
13: To bylo natáčení. Pane bože, a že byste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
12: Ha, jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
11: Sadem masem?
12: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
13: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
12: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
13: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
12: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to dolů.

0: kde to smechu a nevadlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dáme se, Radome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barlos ondlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou. Něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho s námi.

0: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
1: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu Hey. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: okna@hned.cz. Okna. Okna hned. okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey
3: Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Krásné úterní odpoledne na rádiu Hej. A jelikož to odpoledne je právě úterní, tak vás zdraví Jirka Veselý. V první hodince si dáme opět hlavně informace, zprávy, počasí a tak dále a tak dále. A hlavně nezapomeňme popřát Klaudiím, protože právě oni mají dneska svátek. A my začneme rovnou rodem s Tevartem.

je dneska speciální den i z jednoho prostého důvodu, a to proto, že je Světový den hygieny rukou. Je to samozřejmě jednoduchá věc, kterou ale zdaleka všichni nezvládají, ale ve zdravotnictví to fakt zachraňuje průšvihy. Zároveň je taky Mezinárodní den porodních asistentek, takže díky všem, kdo jsou u těch největších životních momentů. A ještě jedna kulturní drobnost, UNESCO má totiž Světový den portugalštiny a právě portugalština má přes 265 milionů mluvčích. No, je to velice velké číslo. My pojďme k muzice, než si dáme nějaké zprávy, počasí a tak dále, čeká nás Tina Turner nebo Sabatoni.

se dala nazvat i neděle, protože byla zatím nejteplejší v tomhle roce. No ale my máme za sebou samozřejmě nádherný a plně sluneční celý víkend. Dokonce se zvýšily i ranní teploty a ty zůstanou kolem 10 až 15 stupňů i v následujících dnech. V těch bude ovšem oproti víkendu přibývat oblačnosti a zejména ve středu a ve čtvrtek i deště. Ovšem ten bude hlavně lokální, takže mohou zůstat místa, která se sucha aspoň na chvíli nezbaví. Dnes ovšem jsou vydané výstrahy na bouřky, a to hlavně na západě Čech, ale postupně ve středu a ve čtvrtek by se měly proběhnout po celé republice. Denní teploty však potom nadále budou okolo 20 stupňů, krom čtvrtka, kdy spadnou ke 13. Na víkend už se srážky vzdálí a teploty se zvednou k 25 stupňům. Na horách by potom mělo pršet hlavně dnes, zítra a úplně nejvíc ve čtvrtek, kdy teploměr bude ukazovat pouhých 10 stupňů. No hlavně, že jsou zatím ty víkendy hezký, protože právě na ty vás zveme, co se akcí týče.

0: Rychle na pár zpráv. O víkendu totiž odspívala kolumbijská zpěvačka Shakira na pláži Copacabana v brazilském Rio de Janeiro bezplatný koncert. Podle odhadu na něj přišly 2 miliony fanoušků. Byla hlavní hvězdou Todo Mundo no Rio, mega akce, která do brazilského města přilákala obrovské davy lidí. Shakira díky ní vešla ovšem do historie. My jsme se nedávno bavili o rekordním počtu lidí na této pláži a Shakira je nyní po tomto koncertě na krásném 6. místě. Nepatří sice úplně k nám do playlistu, ale hudba je hudba a my chceme vidět úspěch. Pojďme mrknout ještě na Metro D. Zaujal mě takový článek, protože při ražbě pražského Metra D našel sběratel z kamenilin Radek Labuťa fosíly do posud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na naší Zemi. Podle Lukáše Leibla z Geologického ústavu Akademie věd jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nález je o to vzácnější, jelikož to byl živočich bez tvrdé schránky. My pojďme zpátky k muzice, čeká nás třeba Roxette anebo Sweet.
1: Radio Hey, zůstaň s námi. Nej.

0: tahle písnička se dočkala české verze, a to například od Shakea Bandu pod názvem Abstinuju. My se pojďme podívat teď na silnice. Markéta má pro nás aktuální informace.
1: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru do Brna se došetřuje nehoda osobního auta s kamionem. Další nehoda blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D1 před Prahou na 20. kilometru. S opatrností projíždíte po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Na 87. kilometru se došetřuje nehoda nákladního vozidla. A dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D1 na 35. kilometru u Ostředku směrem do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Nás do konce hodiny chybí ještě sport a v té další si dáme spoustu pozvánek, ale hlavně československou hodinku. Teď zpátky k muzice, čeká nás třeba Sinead of Connor anebo Guns N' Roses.

Trošičku jsme zpomalili, nevadí, nebojte, v další hodině určitě zrychlíme, a to pomocí českých a slovenských písniček. My se ale pojďme podívat na sport. U nás se hokej sice už nehraje, to všichni moc dobře víme, že u nás českou ligu vyhráli Pardubice. Ovšem máme za sebou přátelské zápasy české reprezentace a ještě je před mistrovství světa poslední generálka, a to švédské hry, čeká. Co se nominace na mistrovství světa týče, tak právě tam mají hráči největší šanci zabojovat o své místo. Posil z NHL zatím moc není a vypadá to, že ani moc přibývat nebudou. Četl jsem akorát, že je pravděpodobné, že David Pastrňák nepřijede. Ale počkejme na finální nominaci, která bude už příští týden, protože právě příští pátek, 15. začíná mistrovství světa v hokeji, a to ve Švýcarsku. Dále o víkendu se dohrál turnaj v Madridu, a to co se tenisu týče, a zvítězil zde u mužů Sinner a u žen Ukrajinka Kostiuková. Nyní probíhá kvalifikace na generálku v Římě před French Openem. I zde budeme fandit spoustě českým sportovcům. My si ještě do konce hodiny dáme třeba Beatles, Bonnie Tyler, a potom už jenom česká hodinka.

0: CZ.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

0: pár minut po 15. hodině je úterý 5.5. To znamená, že posloucháte Radio Hej s Jirkou Veselým. My jsme odstartovali českou hodinku, konkrétně Anaka, ale nebojte, nebudeme hrát pouze hudbu. Samozřejmě koukneme i do historického okénka, dáme si pozvánku na nějaký koncerty nebo open air akce a mrkneme i do fotbalového prostředí. Pojďme ale pokračovat v muzice, čekají nás třeba Kex, Daniel Landa, Kabáti a nebo teď Olympici.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air every.
2: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

bylo potřeba trochu zrychlit, abyste třeba za volantama, ale kdekoliv jinde neusnuli. Pojďme se pět do historie. 5. května, což je vlastně dneska, ale my se mrkneme do roku 1956, protože v tom roce a v ten konkrétní den měl Elvis Presley obří průlom. Současně získal svůj první single i album v USA. Single byl Heartbreak Hotel a album jeho debut. A tohle je přesně ten moment, kdy se z muzikanta stane fenomén. Najednou to nejde zastavit, rádio to točí, lidi to chtějí a rodí se legenda. A teď vás nebudu dlouho napínat jako třeba minule. Právě o této legendě se dnes budeme bavit v dnešním Vojáku. A nebojte, nezapomněl jsem na něj, pouze jsem ho přesunul do další hodiny, aby nám nepřerušil tu krásnou českou a slovenskou hodinu, ve které právě teď pokračujeme.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Když tady byl nářez, předtím tady byl Daniel Landa, který to taky nařezal. Pojďme si udělat pozvánku na festival, kde právě i Daniel Landa bude. To jsou Hrady. Hrady.cz. Každý rok tyhle ty festivaly jsou po různých místech. Sice první tenhle festival je až 10. a 11. července, a to na Točníku, ale já tu mám informaci. A informaci velice důležitou. Protože poslední levné lístky jsou k dispozici pouze do 14. května, což je příští čtvrtek. Takže určitě nečekejte, nakupujte, těch vstupenek a těch hlavně míst je spousta, je to přes celé léto. Mrkněte již tak na webovky hrady.cz a tam se rozvíte víc. Mám tady ještě další pozvánku, a to na Bolka Fest, který bude nečekaně v Mladé Boleslavi, a to 29. až 30. května, a to na krásné louce. A program je fakt nabitej. Budou zde třeba Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horký žeslíže, a v sobotu budou Škvoři, Pražský výběr, Trautenberg, Alkohol a další. Je zde možné i přenocovat ve Stanovém městečku. No mrkněte na jejich webovky, a to bolkafest.cz. My pokračujeme v české hudbě. Nyní svoukneme Arakainy i Dimitry v jednom.

Pojďme se podívat taky do kin, ať se nebavíme jenom o hudbě, protože právě do kin se dostal trhák, který láká desítky, divné i stovky tisíc lidí. Jde o film Ďábel nosí Pradu. 20 let po svých ikonických rolích se Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucciová vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké mody, který se mezi tím zásadně proměnil. Miranda stále stojí v čele prestižního magazínu Runway, tentokrát však čelí tlaku digitální éry a proměně celého odvětví. Andy si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutích ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dříve. Na tento film vás právě zvu z důvodu zpětní vazby, protože co tak čtu, co tak sleduju, film jsem teda neviděl, tak ta zpětná vazba je suprová, proto tato pozvánka. Samozřejmě v průběhu května těch filmů bude mnoho více, ale o tom si pojíme příště. Teď na rádiu Hej třeba Gabriela Gunčíková, MIG 21 a nebo Rybičky 48. Je.

vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstím.

slíbil jsem, že se podíváme ještě do fotbalového prostředí, tak pojďme na to. Máme totiž za sebou první kolo nadstavby naší ligy a i zde se opět diskutovalo mezi všemi. Nebudeme to dnes blíže rozvíjet, ale už komise rozhodčích vydala prohlášení, že v těchto zápasech našli 3 zjevné chyby. My si pojďme jen shrnout, že co se boje o titul týče, tak zvítězili Slavie, Sparta a Plzeň. Slavii tak stačí porazit Spartu a mohou slavit titul už právě po derby, které je naplánované na tuto sobotu od 19 hodin. Spartu ovšem tíží tak početná marotka, že by z ní poskládala 11 i s náhradníky. Do této sestavy je samozřejmě započítán i karetní trest. Co se skupiny o udržení týče, tak jednobodový náskok má Slovácko, a to na Ostravu a Duklu. Zápasu jim zbývá také ještě 5, takže tam se s tím dá určitě ještě dost zamíchat. Tak uvidíme, kdo se propadne směrem dolů a koho vystřídá z druhé ligy Zbrojovka Brno. Dále na programu jsou i dnes odvety ligy mistrů. A jenom dneska hraje Arsenal proti Atletiku, kteří spolu v prvním zápase remizovali 1-1, a odvetu asi nejkrásnějšího zápasu historie Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain se bude hrát zítra. Zde Paris Saint-Germain vede 5-4. Jak říkám, nejkrásnější zápas historie nejen kvůli výsledku, ale i kvůli kvalitě. Doufám, že jste se dívali a určitě odveta bude stát také za to. No, všichni tyhle ty fotbalisté, ať už v české lize, kdekoliv, samozřejmě bojují o nominaci na následující mistrovství světa, které se už blíží a bude v Americe. A my si jednu Ameriku teď hodíme do éteru.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hej.cz.

Tohle byly Vanastovky, jejich písnička Myslím na tebe. A my si dáme ještě jednu českou pozvánku, když už jsme v té české hodince. Pozvu vás na Rock in Plzeň. Zval jsem vás sice i minulý týden, ale dobrý to připomenout. Bude to 29. května v amfiteátru Plaza. A mají tam třeba Traktory, který tam budou exkluzivně, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkehol nebo Kokot Minute. No ale samozřejmě v Plzni to nekončí, tenhle ten festival. Potom to může, bude i v Jaroměři, Konopiště, Loket, Olomouc, Ostrava, České Budějovice a tak dále a tak dále. Určitě mrkněte na webovky rockin.cz. Dále vás ještě pozvu na koncert Tří sester, a to tradičně na Braník Open Air. A jak oni sami říkají, tak tenhle ten Open Air startuje vlastně jejich letní tour a slaví výročí. A kdy to bude? Bude to 22. a 23. května. A potom ještě 22. zvou do Klatov do kempu lázně Harley na svou go out. Tak tohle bylo všechno z českých pozvánek. My si do konce hodiny dáme ještě Krausberry anebo Blue Effect.

0: Rádio 16 hodin. Posloucháte Hey Rádio.
1: Full time rock for you. Rádio Hey. Rádio Hey.
2: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou.
3: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

Jirkou Veselým. V této hodince si dáme samozřejmě číselnou otázku, po ní šokující odpověď. Koukneme i na dopravu, ale ještě předtím si dáme dvoják a ještě před dvojákem si dáme Queeny anebo Metalliku.

Úplně škoda do té kytary vstupovat a mluvit. No, už jsem to udělal, pojďme na dvoják. Dneska to totiž padlo na Elvise Presleyho. A důvod je jednoduchý. 5. května roku 1956 se totiž Elvisovi povedlo něco, co tehdy znělo skoro nemožně. Měl současně jedničku jak v singlu, tak i jedničku v albu, a to v USA. A tím se z něj stal ten první opravdový popkulturní fenomén rock'n'rollu. A od té chvíle už se to celé nedalo zastavit. Elvis vlastně začínal v Memphisu na labelu Sun Records a byl to ten typ kluka, co najednou přinesl něco, co tu do té doby nebylo. Mix blues, country a rock'n'rollu. A hlavně charisma, které fungovalo i bez internetu, bez sociálních sítích, prostě bez všeho. Když se řekne Elvis, lidi si často představí jen zpěváka, ale jeho zvuk dělala i kapela kolem, legendární doprovodná skupina. Se později jmenovala TCB Band a u Elvise bylo vždycky typické, že to nebyl jen solista, ale obrovská show. A teď zákulisní informace, neboli zajímavost. Jeden z jeho úplně prvních velkých hitů, Heartbreak Hotel, je inspirovaný skutečným příběhem. Vzniklo to na základě zprávy o muži, který spáchal sebevraždu a zanechal vzkaz ve smyslu, že chodí osamělou ulicí. Zní to temně, ale přesně to je na rock'n'rollu skvělé. Uměl vzít realitu a udělat z ní písničku, kterou si brouká celý svět. A ještě jedna zajímavost ze zákulisí popkultury. Kolem Elvise se dodnes drží legenda, že vlastně nikdy nezemřel a někde žije v utajení. Oficiálně je ale jeho smrt z roku 1977 normálně potvrzená. A takhle to berme spíš jako jednu z největších hudebních městských legend, co se kdy chytli. A aby jsme nezapomněli na českou stopu, Elvis v Československu samozřejmě koncertovat nemohl, ale jeho vliv to byl obrovský. Jeho písničky se u nás hrály, předělávali a pro spoustu muzikantů byl Elvis ten důkaz, že hlas, rytmus a energie můžou změnit úplně všechno. A my si ho zahrajeme samozřejmě i v našem éteru na rádiu Hej. A já jsem pro vás navařil Jailhouse Rock a Hound Dog. Takže dobrou chuť a vychutnávejte.

a od koho jiného než od samotného krále Elvise Presleyho. No a my u muziky zůstaneme, a to v rámci otázky. Mě totiž zarazila odpověď, a teďkon si nejdřív dáme samozřejmě otázku. Tak schválně, jestli si dokážete tipnout, kolik muzikantů hrálo najednou v největším orchestru na světě. Otázka, jestli to jsou stovky, tisíce, nebo víc, nebo i míň, ale míň asi těžko. No, rozmyslete, po jedné písnice si dáme odpověď.

že muzikantů hrál najednou v největším orchestru na světě. Nebudu dlouho napínat, bylo to 8573 muzikantů v jednom orchestru a stalo se to ve Venezuele v Caracasu. A to 13. listopadu roku 2021. A stálo zatím venezuelský systém mládežnických orchestrů El Sistema. A teď si to zkuste představit. 8573 lidí. Kdyby to byla třeba hala, tak to není kapela, to je malé město, co hraje. A u orchestru je největší kouzlo v tom, že to není jen, ať si každý hraje to svoje. Tam musí být jeden společný nádech, jedna společná pulzace, jinak se to rozsype jak domeček z karet. Ale co mě na tom úplně nejvíc baví? Tohle je rekord, který vlastně není úplně o hvězdách, ale o tom, že hudba dokáže spojit úplně všechny. Děti, dospělé, profíky i studenty, a to do jednoho momentu. No, je to neuvěřitelné číslo, pojďme zpátky k muzice.

0: Je nejvyšší čas podívat se na silnice a na aktuální dopravní informace. Tak Ondro, co pro nás máš?
1: S dlouhým zdržením musí počítat řidiči na dálnici D8 na trase z Ústí nad Labem do Německa. Na německé straně na navazující dálnici A17 kontrolují vozidla přijíždějící z České republiky. Na D8 se kvůli tomu poprvé zastavuje na 78. kilometru před tunely Libouchec a Panenská, které musí být blokově odbavovány. A kolona následuje také před státní hranicí u Krásného lesa. Kolony trvají na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Ze směru od Prahy nejprve kolona před Velkou Bíteší. Brzdí se na 155. kilometru, zdržení před dopravním omezením pro osobní auta 15 minut. A stejný čas navíc se jede také mezi Kývalkou ze 185. kilometru po křížení s Břeclavskou D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: My moc děkujeme za aktuální informace, takže jezděte opatrně, my se vracíme ještě k muzice, než se s vámi rozloučím. Posílám třeba Nightwish nebo Phila Collinse.

Náš čas se pomaličku chýlí ke konci, to znamená, že já vám velice děkuju, že jste poslouchali Radio Hej, který poslouchejte určitě i dál, protože já předávám pomaličku slovo mému jmenovci Jirkovi Bastovi, který má pro vás připravenou už hitparádu Radia Hej. Každopádně ještě jednou děkuju, že jste poslouchali mě, Jirku Veselýho, a příští týden se zase slyšíme. Já vám na závěr posílám Nazarety.

Samozřejmě i já děkuji veselému Jirkovi za příjemně strávené odpoledne s jeho hlasem a jeho písničkami. Dám si Redko a po 17. se vrhneme na hitpošku. Dobré odpoledne, dobrý podvečer.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo.
5: Ahoj, rok.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.

0: Zdar a sílu, hej rubáci, roková hitparáda rádia je tady a s ní i deveťák Bastič, který vás provede pořadím za pečlivého dozoru quarterbacka Koaly, jinak korupky Aldy. Rozhodovali jste úžasně, něco na webu, něco na fejsu, fanoušci se činili, někde méně, někde i více, ale pořadí dnes hodně zamíchalo nasazení skladeb, kdy někteří z vás si byli nejistí jako divadelní sezóna. Dokonce žádali hlasovat vícekrát. Pobavilo mě, když jsem četl, že tady máte až 3 oblíbence a jen jeden hlas. Tak se připravte, spouštím, vypouštím a jdeme pomalu na tom.
1: Rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Jo, a představte si, že posloucháte reprízu ve středu ráno v 5, vy se chystáte na šichtu, já na ryby, vy si dáváte první kafe v práci, já tahám prvního amura, no každý to máme jinak, že? Tak dnes naposledy rozdám lupeny na Help Days, festival v první červnový víkend ve Frýdku Místku a odpověď na otázku, kolikrát se moderoval tento fest, je jednoduchá. Ani jednou. Přestože jsem už 3krát mohl, ale v tomto termínu jsem většinou co by speaker a průčí na jiných akcích, takže šumák. No a správně odpověděla Markéta Motičková, která si vezme třeba svého bifteka a když tak potkáte na festivalu roštěnku s biftekem, pak jsou to naši vítězové. Blahopřeji a my budeme samozřejmě pokračovat čím jiným než Noi.
1: Hit parády.
0: Jako první kapelu dnes nasazují legendární Fata Morgánu. Nejde sice o mainstreamovou kapelu jako Kabát nebo Olympic, ale určitě lze říci, že jde o kultovní projekt, který se v 80. líbil převážně STBákům, kteří je bystře sledovali, ale pořád jsou tady a pořád aktivní a jejich černá můra se nabízí právě teď.

0: Tak to byla první novinka Fata Morgana a jejich noční bůra. Už se na kluky těším, potkáme se 6. června ve Vratimově na místním rockfestu společně s další formací a to bude zároveň i druhá nasazená kapela. To jsou známí Hard Colony, kteří na sklonku roku vydali své album a nyní vstupují se skladbou UFO do hitparády před svým turné, o kterém si časem tedy řekneme více, pokud se vám skladba od Hard Colony UFO bude líbit. A ne, že ne.
1: Hit parády.

To jenom pro připomenutí a my jdeme do žebříčku. 10. místo, 10 stupňů ke zlaté startujeme Hard and Heavy bandou Ingot a jejich předělávkou skladby Bílá hora od Karla Kryla. Čekal jsem větší zájem o tento song, ale tady v tomto hlasování není nikdo prorokem. Tak kupředu, zpátky ní krok.

0: Právě v této písnice si ve videoklipu na basu zahrál slavný Fany Michalík. No ale my pokračujeme samozřejmě v naší hitparádě dál.
1: 9. místo.
0: Jeden z velkých pádů dnešní tancovačky a černým řemeslem setřený jako bulhar ve strojírnách přichází Proteus.

No jo, a jedeme dál. Stálice, legenda, oživení, bardi, nevím, co ještě říct o skupině Turbo, která posílena autorem skladby kytaristou Kiss Tommy Tylerem, který se tak nějak přiženil do kapely. Jenomže už minule jsem naznačil, že skladba má dvojí provedení. S anglickou verzí Tommyho Time of My Life a českou vostárkovou verzi Vidím tu lásky svý stát. A protože jsem neřízená střela, dnes vám pustím tu anglickou verzi, abyste nemuseli rušit svým zpěvem ostatní kolem vás. A zkuste třeba i připsat, jestli se vám líbí více česká nebo anglická verze, a hlavně nerušte Tommyho, protože on v této skladbičce zpívá i vokály.

0: střelec v plné zbroji.
1: Dnes největší pád žebříku, a to rovnou z druhého místa na sedmé, zažili Brandisoví hejsci alias reprezentanti země spod Tater Brandis, a jejich sen se možná pomalu hroutí. Ale nemyslím si, že bych se o ně měl strachovat. Spíše naopak.

nevím, skutečně nevím, co si mám o tom myslet, ale pokaždé, když hraje kapela Brandýs, tak moje doga z Yorkshireu přijde tady ke mně do studia a lehne si. Tak mám pocit, že to není můj hrabě Monte Cristo z Yorkshireu, ale že to je prostě nějaký divný tvor z levice, odkud pochází také kapela Brandýs. Pojďme dále. Hrychovi prajzáci nemají co na práci. Natočili Eternal do rádia, hej, je hnal. Nějaký týden vás to tady baví, klukům se radosti snad i staví. Jak to dopadne dál s kapelou Helpless, to se dozvíme po hitparádě právě dnes.

Pokračujeme. Legendární Láďa Tomy se svou bandou byl minule nasazený a hle. Najednou je z toho páté místo a skladba Bestie má naštěstí podtitul Jack Rozparovač, jinak bych si to bral osobně, kdy tento rokový tank už po minulém uvedení chtěl na rotopedu dorazit ke mně na Kokočtejn. Co dodat, Ládíku, když z tanku vypadne matička, ani to nepoznáš. Tak pojď, Bestie, pojď jen pojď.

0: je pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Nečekaný vzestup rokové legendy a jeho vlastní autorské novinky. Jeho aktuální prezentace na sítích, skvělé koncerty a doprovodné mládí vyšvihlo úžasný hlas Fannyho Michalíka do top 5 naší hvězdné pěchoty a vzhledem k rozjezdu očekávám další zvěstí kolem tohoto barda a jeho partičky. Fanny, a chci ti slíbit.

0: místo.
1: Bronz dnes patří předčase prvnímu, minule druhému bastardu a jeho cestě kolem světa. Turné s alkoholem skončilo a tak to beru jako fyzickou únavu fanoušků. Ale přesto je to pořád ve špici této hitpošky, tak tedy Mojdo, nemusíš plakat, jdeme dál.

0: přátelé, zkuste si představit postoj a la Michael Jackson, jo? Pravá ruka na reprodukční soupravě, levá ruka ve vzduchu a v tom refrénu si klidně tancujte tuhle tu písničku a tenhle ten refrén a zjistíte, jak jste tanečníci, jak jste dokonalí.
1: Druhé místo.
0: Když jsem to dával dohromady, nevěřil jsem vlastním zrakovodům. Jak vstává bajný pták Fénix z popela, předvádí už zde v hitparádě skoro odepsané panoptiko a jeho perverzní cesta do Moulin Rouge. Nějaký záhadný démon vstoupil do hlasování a vystřelil je zpět na výsluní a je z toho dneska ona zmíněná dvojka.

0: Rekapitulace hitparády.
1: A je tady recapitulation. Nasadili jsme Fata Morgánu a jejich noční můru a Hard Colony UFO. Na 10. místě se umístil Ingo se svou Bílou horou. Na 9. místě Proteus dřel Černý řemeslo. Na 8. místě Turbo Time of My Life, po případě Vidím tu lásky svý stát. Je to jedna tatáž skladba. 7. místo Brandy Sen. Na místě 6. Helpness Eternal. Na místě 5. Láďa Tomis Ben alias LTB Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. Na 4. místě Fanny Chci ti slíbit. 3. Bastard Cesta kolem světa. Na 2. místě Panoptiko Moulin Rouge. A jdeme pálit.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
1: Je to smutný příběh, ale musím přiznat, že mě ta písnička fakticky pokaždé rajcuje, říkám to pořád, protože krematorium otevírá své pece a spalovač mrtvol si připravuje rošt pro skladbu Dávám ti naději od Viléma Čoka, který dopadl tak, jako kdyby skákal do bazénu, kde není voda. A vedle něj už je bledá jako stěna skladba na první pohled jihlavské stálice Grammy. Upřímnou soustrast pozůstalým a šťastnou cestu do úložiště popela. My zatím jdeme na první místo.
0: První místo.
1: Nikdy se nedozvíš, ale ano, u nás ano. Absolutně neporazitelná dvojice a bylo už od prvního dne jasné, že sladkobolní duety vás berou a že setkání dvou skvělých hlasů skoro otce a dcery byl správný krok. Je hezké si pomáhat, když mládí jde kupředu s oživením polomrtvého polostaříka s fenomenálním hlasem a sbírkou mega úspěchů. To vše je Leona a Jarek a ne Pšenková versus Filkas. Bravo děti, jde vám to.

Jurubáci, bitva skončila. V poli poražených Grammy a Čok ležící na zádech a kolem nich se plazí 10 songů, včetně na koni dvou novinek. Hlasujte, bojujte, nejvíc mě baví, jak dopisujete skladby na Facebooku a dáváte jim nesmyslný hlas, protože nejsou tady u nás, no ale já vás učit nebudu. Dál to zkoušejte, třeba co někdy vyjde. Každopádně bude-li ta správná konstelace, dám vám za týden vědět a dám se opět do práce. A budu zvědavý, jak to dopadne. Mějte se hitparádově, poslouchejte Big Bosch, má to smysl a je to lepší než Justin Bieber nebo ztracený Marek. Za pozornost děkuji produkční štáb v čele s Jirkou Bastou, autorem hlasu, který teď vše posílá k ďasu.

0: slyšíte výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Prosím, Doňo Mimoňa.
10: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
9: Au, něco mě štíplo.
10: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
9: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
10: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
11: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
10: Juane Barlosi, donesela Doňe.
12: Tak už jsme to okoulo všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
10: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
11: Hehehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
13: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
11: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
10: Sadem masem?
11: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
13: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
11: Moc se neradujte, donesela Doňe. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
13: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
11: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to.

0: Kde to smechu a nevadlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dáme se, Ladome, to bude asi vládce moří po

0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivoun, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu korýše a měkýše.
0: Ha, taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské fany.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Přináší Hakel.
4: Vážení přátelé, na rádiu Hej jsem si pozval dalšího hosta do studiu a tím hostem je pravděpodobně jeden z nejvlasatějších kytaristů současnosti i minulosti. Jmenuje se Jura Šperl. Ahoj.
5: Ahoj.
4: A komu... Tak slušně, jako ahoj.
5: Zarazil jsme s těma vlasama.
4: Ale komu to není ještě jasný, o koho jde, tak je to bývalý kytarista Citronu, bývalý kytarista a zakladatel Limetalu, no ale my se budeme bavit o kapele Ingot a tady mě, Juro, zajímá jedna věc. Známe se už strašně moc dlouho a nikdy jsem se tě nezeptal na to, od kdy funguje kapela Ingot a proč zrovna Ingot?
5: Kapela Ingot funguje od roku 1987, ale s jedním T, a tak jak to teďka lidi znají, jak vydáváme alba, tak to z první album vyšlo v roce 2016.
4: První album?
5: První album až
4: 2016, ano. A to jste zahráli už v roku 87. Od té doby si pohřbil snad všechny spoluhráče.
5: No ano, ale také tenkrát v 87. Nebyla moc možnost chodit do studia a točit desky.
4: A to je vlastně pravda. Přehrávky jste měli, jo, tak jste mohli tak nějak na tancovačka zahrát nějaký Big Boss.
5: Přehrávky jsme měli a my jsme měli podporu u ředitele okresního kulturního střediska Miloše Saměce, který potom tady měl agenturu MAB, M-A-B, a my jsme vlastně měli od počátku koncertní přehrávky dvojky, což nám umožňovalo prostě vydělávat i nějaké peníze muzikou, takže a měli jsme zároveň přístup do studia, kde, můžu říct příhodu ze studia?
4: No si povídej, tady můžeš všechno.
5: My jsme si mysleli, že jsme největší buřiči metalový široko daleko.
4: Si myslí každý na začátku?
5: No to ne, my jsme si to mysleli jako, že právem, ale přišli jsme do studia a tenkrát se nahrávalo jako po starou celá kapela najednou. A uprostřed toho nahrávání, jako prostě dohrál si písničku, že? A teďka jsi musel chvilku jako čekat, že? Až dostaneš z režie pokyn do sluchátek. Z režie pokyn nepřicházel, tak jsme čekali fakt dost dlouho a pak jsme se odhodlali, tak jsme se šli podívat a ten zvukař usnul. U toho nahrávání.
4: Takže jste
5: on nudili. On dovolil si usnout, chápeš to?
4: Jste nudili. Ale je třeba připomenout, že ty jsi z vynikajícího Podhoubí. Je třeba připomenout, že sice každý ví, že Jura Šperl byli v Bučovicích, jo? A k tomu se dostane, proč Bučovice, proč Nová Deska, tak a tak. Ale ty jsi z města Karviná.
5: Z Darkova.
4: No to je jedno, to pro nás Havířováky je to prostě neskutečné, nebudu říkat co, ale je to prostě Karviná.
5: No to vlastně Darkov.
4: No, ale dobře, ale v té lokalitě vyrůstal v té době Easy z Dogy, vyrůstal tam přece Miloš Dode Doležal. A kdo ještě vzpomeneš další kluky?
5: No, Cibož Tonda je z Karvina, to je Tonda Karviňák. Cibož.
4: A vy jste byla generace plná rockerů, jako?
5: Lucka Roubičková je Karviňáčka původně.
4: Vidíš to.
5: No ale víš co, my jsme se znali s Izim ještě dlouho předtím, než jsme našli hrát, protože...
4: Jste chodili do pionerského tábora společně.
5: Ne, my jsme proti sobě hráli ping-pong závodně. V deseti letech...
4: Jako Easy ping-pong?
5: No jasně, v deseti letech už jsme proti sobě nastupovali.
4: Ne.
5: Takže rivalové prostě úplně od mlada.
4: Proč jsme si u tebe nezahrali ping-pong? Já ho miluju, ten ping-pong. Já jsem z ping-pongové rodiny.
5: No ale já to mám na nějaké určité úrovni, tak já přesně nevím, jestli bys...
4: Aha, jo, tak dobře, já přijedu, to si dáme. Jako. Takže Ingot víme, jo? Ingot, hardrocková, heavy metalová kapela, pod tvou

0: taktovkou, vydali jste od roku 2016 kolik desek?
1: Pět alb.
0: A kterou bys navrhoval jako první písničku pustit teďko na rádio Hej?
1: No já si myslím, že když už je tak 10 let, třeba od té první desky, tak titulní písnička.

0: Dohrála skupina Ingot a jejího hlavního vůdce Juro Šperla, tady máme ve studiu. Juro, já se musím zeptat na jednu věc. Když jsme dohráli první desku, ty jsi ale už možná v tom roce 2016 vlastně ještě předtím byl v Citronu. Jak jsi skloubil Citron versus Ingot?
1: No to právě bylo blbé, jo, protože Paře se měl výhrady k tomu, aby někdo působil v jiných kapelách než v Citronu. Takže vlastně já jsem působil v Citronu do roku 2015 pod tím zákazem, aby Ingot tvořil. A teprve potom, jak jsme za těch okolností asi známých,
0: u toho jsem byl, no.
1: 4 z 5 jsme vlastně odešli a založili Limetal, tak v Limetal už to bylo trochu benevolentnější a proto vlastně jsme natočili první desku teprve až za Limetal. Za to nešlo.
0: Za posluchače se musím zeptat, kdybych stál na druhé straně, zeptám se taky tak, jako co tě bavilo více, citroňácká muzika, limetalská muzika, ingutácká muzika, která je tvoje a tak dál? Která byla taková zajímavější, veselější, rychlejší, já nevím, jak to nazvat. Neboj se, naprudko.
1: No to je tak, já jsem Citron poznal jako malé děcko, někdy třeba v 9 nebo 8 letech, protože moje segra kalila s technikem Citronu, takže to bylo v době ještě, kdy tam nebyl ani Pařízek, ani Stáně Hranický, byla to ta úplně původní sestava.
0: Tak původní ne, protože v původní sestavě byl Olda Říha, byl tam Tolia Kohout, byl tam Aleš Ulm, byl tam Miloš Nob a byl tam samozřejmě Michalík. To byla první sestava v roce 1975. Dva singly a pase.
1: Skoro se strefil, jako skoro. Jo.
0: No je to tam, tak oni vydali dva singly takhle s Alešem Ulmem.
1: No ano, málo kdo ví, že vlastně Půlnoční závodní dráha, ten single natočili kluci Citronu, to byl Milan Tuč na buben a Peťa Michalík.
0: Ten pak ale emigroval do Švédska, nebo kam?
1: Jo, jo. Peťa Michalík tam hrál na basu, jo, takže...
0: Do té doby, než vlastně Paře přišel v 80. roce, a to už potom ovládl on, že? Tuším, tak nějak to bylo.
1: No, ještě zapomněl z Jirku Krejčího.
0: A jak se jmenoval ten zpěvák, co tam zpíval v roce 78? Ano, ano, ano, ano, taky zajímavé. To byla ta éra, kdy se to hledalo, až si to sedlo s Hranickým v čele, jo. S Kvitou,
1: takže,
0: Bartoněm.
1: Takže já se k tomu vrátím. Tak Citron jsem znal jako od děcka, my jsme doma měli spoustu kazet, i takových demáčů a tak, takže k Citronu jsem měl vztah. Jiný, úplně jiný než k jiné muzice. Mm-hmm. Proto vlastně je to prostě řízené zhora, že jsem se ocitl po tolika letech v té kapele, že jsem vůbec dostal ano, tak jsem si toho vážil úplně jinak, než kdyby dostal ano do jakékoliv jiné kapely. Ale v Citronu jsem měl akorát jeden text na té poslední desce, na Big Beatovém pámbu, to je myslím 2009 tuším, ale potom, když byl založený Limetal, tak to byl právě opak. Tak tam se mohl tvořit. Všechny texty jsou moje, mimo jednoho, spousta muziky. Takže vlastně, když se ptáš na ten vztah, tak Citronu jsem si vážil z toho pohledu jakože fanouška a Limetal zase, že se mohl tvořit.
0: Ale proč, musím se zeptat, jestli si náhodou netříštil svoje nápady Ingot, Limetal? Hráli jste v té době... Hrál jsi na dvou frontách.
1: No ano, ale my jsme prostě s Bartoněm měli takovou dohodu, že ty písničky, že ty aranže a že ty riffy a tyhle ty, že to nebudeme spojovat. Jo. Mm-hmm. Vem si, že Jarek taky dělal pro Crayzone a ty písničky zní jinak. Jo.
0: To není Citron. Pravda, to je zase pravda.
1: Takže to je, když to víš a když víš, jak dělat, tak, nebo když si dáváš pozor, tak to prostě jde.
0: Dobře, vrátíme se zpátky k Ingotu. O to tady jde. Vydali jste další desku, myslím si, že je dobrá, vhodná doba, připomenu zase hudebně, trošku, ať to neprokecáme celé jenom, i když s tebou se povídáte na luxus, tě musím říci. A to s tebou hovořím u hrnku kávy, jako jo. To je snad možná poprvé v životě, co takhle sedíme spolu. No. Co jako? Co? Určitě. Na ten večírek u tebe doma, na ten nezapomenu. A pozor, tradiční zvukař, lídr skupiny Akustika, přinesl mi, panáčka, ty řídíš. Protože my jdeme křtít desku Abraxasu spolu, takže já si teda s dovolením aspoň takhle symbolicky ťuknu a nebudu to přehánět, ale pojďme zpátky k tomu Ingotu. Takže Ingot vlastně v podstatě po tom Limetalu už jako se rozjížděl dále. Co tě na Ingotu nejvíce rajcovalo? Ty máš obrovskou základnu toho fanouškovského podhoubí. Komando si říkají?
1: Říkají si Komando, Fetky. Ale to je super, oni prostě se pojmenovali podle desky, podle písničky z té desky a ta písnička je psána jako jim na tělo, takže to je úplně skvělé. Mimochodem všichni tady z toho Komanda jsou pokerováni třema křížema, které zazní v té písničce, ten verš zazní. Takže to je úžasné a moc si toho vážíme samozřejmě, ale ty asi nechceš mluvit o tom Komando, nebo jo? O té desce.
0: Ale tak proč ne? Jako bavme se o tom, aby si naši posluchači dozvěděli, že Jura Šperl není jenom aktuální nová deska, maximálně předchozí a Skákavá panenka, která se mi tak líbí. Že Ingo je trošku větší
1: skeleso. Skákavá panenka se ti líbí, protože tam si jedna nechá udělat kozy.
0: Ale není to o těch kozách ani o ty melouny a tak podobně. Se líbí, že to je rock'n'roll.
1: Jo. No tak ano, ale skutečnost je taková, že vlastně když v Limetalu byli takové jako s mantinely, jak chtěli, viděli jsme, co máme dělat a jak to máme dělat a najednou prostě ti zbude plný šuplík písniček a riffu, jo, tak to je super a když ještě navíc tě to baví, jo, tak proč ne?
0: Tak co, dáme si Komando?
1: Titulní skladbu z další desky?
0: Mhm, souhlasím.
1: Dobrá, platí.
0: Ať neposlouchá majitel rádia Hej. Poslouchejte vy ostatní. Na Hej Rok, na rádiu Hej, vám přináší Hakel.

0: Dohrálo Komando a s vůdčí osobností kapely Ingoliorou Šperlem si tady povídáme. On se sice neusmívá, tváří se na důležitě, a tak já chápu ty osobnosti. No a na druhé straně musím se zeptat na další desku. Co by si o té další desce řekl, o dalších krocích, o tom, jak se dál vyvíjel God? Protože, já říkám God, protože tam je dvě T. Proč Ingot, anebo jestli to je NHčko, nebo to je prostě podsta Karlu Gotoviče, já vím, nevím.
1: Tak jednak se neusmívám, protože tě nestačím sledovat. Jo. Při tom toku myšlenek je tak škoda, že nevymysleli rádio s monitorem, protože to byli.
2: To se říká televize, ty vole.
1: Jo?
2: To je pak kovo. To mě nenapadlo. Rádio s monitorem, tak to už je televize. To je ale počkej, z toho ještě vykozím. To ještě prodám někde.
1: No dobrá, tak. Takže jo, dobrá, tak to jsem se splet, ale Ingot, to by bylo dobré, aby tu lidi věděli, proč Ingot. Ingot je prostě neopracovaný kus kovu a když je to jezdí za barákem, jsme to z toho severu, každý den tu vidíš na vagonech, jede to z NAčka, jede to z Nové Huti, tak jede to tady z toho, z Třince, tak Ingot, ty to dává smysl, ne?
0: A zvíma to?
1: No to jsme se chtěli jako kdyby odlišit od toho původního Ingotu z roku 87, tak aby lidi věděli, že prostě už to má jako jináčí level prostě.
0: Vy jste kdysi v Limetalu udělali strašnou ptákovinu, že jste dali jako Limetal byl Limetal, to jsem pochopil, vtipná náhražka toho všeho, pak jste tam dali dvě L na konci, už to byl Lime It All v podstatě, ale... Tak mě napadlo, proč není Ingot s třemi T obrácenými, aby to vypadalo jako tři kříže.
1: A tak za prvé Ingot byl dřív než Limetal s dvěma L. A za druhé toto nebyl úplně jako kdyby náš nápad, protože my jsme tenkrát jeli turné docela velké s Kabátem a v rámci toho PR přišel Radek Havlíček, což je vlastně
0: manažer
1: Kabátu, s tím nápadem, že by v tom PR nebylo úplně žádoucí, aby tam bylo to slovo metal. Když tam je dvě, tak to už nemusí být tak úplně spojované s tím slovem metal.
0: Kdyby se mě Havlíček zeptal, tak už řekl, že bude napsané Limet a to ALL, nebo AL by mohlo být větší a už se to liší. Ale to je zase lingvistická hříčka, to nebudeme rozebírat. Nám nejde o tu kapelu, nám jde o Ingot. A právě jsem chtěl říci, že Ingot, kdyby měl na konci tři T a obrácené, tak z toho uděláte tři kříže, které máte ve znaku.
1: My tam máme obrácený kříž ve znaku.
0: No, tak jo, máte. A proč jste neudělali písničku Jen tři kříže z bílého kamení?
1: No, máme super. Svoje, četl jste někdy ten text?
0: Ale já vím, ale my prostě lid, národ náš, jo, nepotřebuje přemýšlet nad textem.
1: Já myslím, že jo.
0: Fakt?
1: No určitě.
0: Myslíš si to?
1: No já jsem přesvědčený.
0: Hudba se poslouchá ušima.
1: Ne, ty vole, tak
0: očíma se poslouchá a ušíma se sleduje.
1: Nesouhlasím. Vem si zrovna ten Kabát, jo. Kdyby Špalek nepsal takové skvělé texty, tak si myslím, že by to nezasáhlo tolik lidí.
0: Myslíš tu kapelu, která má předplaceného ještě dalších 6 let Slavíka?
1: Tak ano, Kabát.
0: Už jsme u toho. A to nevadí, my se bavíme o Ingotu, ale tak pomůžeme Špalkovi. Špalek píše dobrý texty. Jako
1: bavíme se o textech. Myslím si, že na české scéně dobrý text dělá svoje.
0: Tak houby magicky jsou určitě zajímavý, ale mě zajímají vaše
1: Vem
0: texty.
1: Vem si o Starka, tyjo, jaké psal texty.
0: Ježíš, tak to byl pán Bůh, hladě, to byl pán Bůh, že samozřejmě.
1: Ještě je pořád.
0: Je, občas si napíšeme, ale třeba nebudeme rozebírat, to si řekneme u piva, protože s Vostárkem vždycky narazíš na jednu jedinou skladbu, kterou mu každý vyčítá, že ji skopíroval všechno možné a vůbec to není pravda, prý, jako podle něho, jo? Hráč od Turba, jo, když už jsme u toho, která vlastně vznikla krátce poté, co vznikl mega hit to Final Countdown od Europe, jo, hodně podobné. Ale vraťme se zpátky k Ingotu, mi zajímá Ingot další deska.
1: Další deska, takže po Charonu jsme natočili Na cestě do nebe, Stavil jsem se v pekle. A titulní skladbu by se mohli potom uvést, ta je dobrá docela. A napadla mi taková souvislost, úplně náhodou se ta deska ocitla v soutěži o album roku na československé scéně. Uh-huh. A hele, první místo.
0: Jak je to možné? Proč jste to jako PR-kově neprodali pořádně? Proč se o tom dozvídám třeba až teď?
1: Jiří,
0: dobře, no.
1: Já ti ještě tolik toho řeknu dneska.
0: Jo, tak to bude zajímavé. Víš co, já přijdu zase k tobě. Jo. Do těch Bučovic, tam je to lepší. Protože v těch Bučovicích, teď si dáme, k tomu se dostaneme, proč Bučovice, proč nová deska, o čem a tak dále. Na to se strašně těší to povídání, poněvadž to je, ty jsi vlastně druhý, že, po Landovi, který udělal takovouhle poctu.
1: Ale to asi těch lidí bylo víc.
0: Každý něco ukradl, ale dobře, vím, že Karavanu udělali třeba Divoký byl a tak dále, ale koncepčně jste byli jenom dva.
1: Já nevím, já jsem potom nikde nepátral.
0: Nevím o tom, že by někdo kromě Landy a Ingotu udělal koncepční album jako poctu Karlu Krylovi. To nevím, to se dostaneme posleze. Teď si dáme co jste třetí desky.
1: Na cestě, z třetí desky už dokonce, tak...
0: No, protože říkal jsi třetí, ne? Po Charonu.
1: Po Charonu, Na cestě do nebe, třetí byla Komando.
0: Tak, jsme přeskočili?
1: No jasně.
0: To nevádí, dáme Charon?
1: Charon je na první desce titulní, druhá je Na cestě do nebe titulní a třetí je Komando, taky titulní.
0: Rád bych posluchačům Rádia Hai vysvětlil, že je to úplně jedno, důležité je, že uslyšíme už v pořadí třetí písničku skvělé hardrockové formace Ingot.

0: Tak jsme se s Jurou Šperlem tady ve studiu Radia Hej popovídali a seznámili s historií kapely Ingot, zaspomínali jsme na různé osobnosti, se kterými Jura vyrůstal, ale teď pojďme k žhavé současnosti Ingotu. Pominuli personální záležitosti, zajímá mě hudba. Jak jsi přišel na to, protože samozřejmě desku si vydal 3 roky zpátky, mám pocit, co jsme se potkávali, co jsi mi dal před Vánocemi, je to tak 3 roky, ta předposlední.
1: Jo,
0: to tak vychází, jsme si hráli už pár věcí, no na rádiu, hej, ale mě zajímá ta aktuální záležitost, kvůli které jsme se sešli. A to je podsta Karlu Krylovi. Tak mi řekni, jak to celé vzniklo. Já už jsem tak trošku hitparádě naznačil, ale tak to řekni si sám.
1: To není čerstvá myšlenka, to je z doby, kdy ještě Kryl žil a kdy jsme se měli možnost potkávat. A někdy v nějaké šatně, on totiž měl velký přehled i o muzice. On měl prostě přehled úplně o všem. A málo kdo ví, že na Svobodné Evropě pouštěl takové hardrockové 50-minutovky.
0: Takže ty si zapomněl říct jednu důležitou věc. Že to není jenom, že Karel Kryl, já jsem ho taky poznal v roce 89 na prvním koncertě v České republice po revoluci, a to v Bohumíně, kde on to chtěl vrátit. Tam jsme se poznali společně. Ale ty to máš trošku hlubší cit, hlubší vazbu k němu.
1: No, my jsme se znali ještě před revolucí, ale ty ses vlastně ptal na tu desku, jo? Na tu genezi. To vlastně vzniklo tak, že my jsme zkoušeli prostě na kytaru různé riffy, dávali jsme si takové jako kvízové otázky, jestli to pozná. No, on to poznal všechno, až vlastně jsem přišla hříšná myšlenka, jestli pak by jeho písničky unesly hardrockové aranže. Mm-hmm. No, jenomže... Ale to bylo tak z hecu, jenomže on těsně potom zemřel, už v roku 94, někdy v březnu, a takže tady ta myšlenka, nebo prostě tady ten pokus, nebo to, jestli to vůbec půjde zrealizovat, tak to jsem dal k ledu a už nebyl důvod to někomu dokazovat, nebo ne. Mm-hmm. Pak přešly roky, Kryl měl 80 let od narození výročí a zároveň 30 let od smrti. A teď se vlastně v médiích různě vyrojilo spoustu lidí, spoustu muzikantů, kteří začali dělat, jako kdyby se chtěli svést na té vlně, jo, která najednou jako kdyby kolem toho vznikla. A mě to tak trochu vadilo, že muzikanti, kapely a lidi, kteří myslím si, že nevěděli o tom, dostatečné informace neměli o Krylovi, ani o jeho tvorbě, tak dělali tady ty cover verze. A my jsme zrovna tenkrát točili v té době tu desku 3 kříže. Uhum. Byli jsme ve studiu a jen tak jsme zkusili udělat nějakou Krylovu věc s metalovými riffama, metalových aranžích, a ono to fungovalo. A pak přišla nabídka od pořadatele v tom areálu Libava, nebo v tom vojenském újezdě Libava, udělat koncert společně s Plastic People a s Pražským výběrem. Bylo výročí odsunu těch sovětských vojsk a ten pořadatel říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme to spojili prostě nějak tematicky k tomu výročí. My jsme si vzpomněli prostě, že jsme hráli toho Kryla. A tak jsme zkusili udělat přímo tam, jako kdyby v podstatě jenom na klíč, na ten koncert, písničku Lásko. Mm-hmm. No a zafungovalo to i na lidi. To byl ten prapočátek tady té celé té desky 100 černých let. Takže prvopočátek byl z roku 93, pak to oživení před rokem a půl.
0: Ale byl Karel Kryl rodinným přítelem tvých rodičů? Nebo
1: ale to jo, ale nesouvisí to nějak s tou diskou, protože...
0: Aby posluchač věděl, že už dávno, jo, si vlastně byl tak nějak v blízkosti jeho, protože ty si se zmínil, že někteří dělali ty jeho aranže, jeho písničky, jeho covery a ne vždycky tomu měli ten cit. Ale náš ročník, a to si můžeme říct, jestli jsme rok, 2, 3 od sebe, tak jsme všichni vyrůstali na těch Krylovkách. Anděla na kytaru jsem drtil jako první písničku a druhá byla Stovky hotelu, jako jo, od Katapultu. Takže Kryla, kdo nehrál Kryla na kytaru na začátku ve svých 15, 14, 13 letech, tak jako by nebyl. Takže samozřejmě tajně byl to za Komančů, jako jo, ale bylo to tak. Jo, prostě. A potom se samozřejmě každý svezl a najednou byli všichni.
1: My jsme se nebavili o muzice ve skutečnosti s Krylem. My jsme měli podobné rodiny, měli podobné osudy a bavili jsme se úplně o něčem jiném. Jo. Tam jako nepamatuju, možná, že někdy něco, mám jeho rukopisy nějakých písniček, které zrovna napsal, schované, ale nebylo to tak, že bychom seděli a mluvili jsme o muzice. Ty rodiny měly podobný osud, Krylovi měli tiskárnu, Šperlovi taky. A ve 48. to Šperlům znárodnili tu tiskárnu v Litomyšli a Krylům, myslím, rok na to, nebo v roce 50 v Kroměříži. Jeho táta a můj táta měli takové docela těžké osudy životní. Táta politický vězeň, jeho musel zase pracovat na už vzpomenutém NHčku tady v Ostravě. Mm-hmm. Jo, takže my jsme se, představ si to téma, jo. On se vrátí z exilu po tolika letech a teďka se potká s mým tátou a o čem se tak asi budou bavit, že?
0: Mm-hmm. Jo, musel být krásně, ale...
1: Takže vlastně na muziku nebyl moc prostor, jo.
0: Musím otočit na tvoji ženu. Jani, my jsme se o tom u vás nebavili, nebo jsem to zapomněl už? Ale to je zapomněl, že? To je dojemný jak hrom. Jako... Jani, díky. No ne, že jsem u tebe seděl, ty jsi mi to všechno vyprávěl a já tam
1: musíš ale něco zobočí. Musíš přijet střízlivý, to je celý...
0: Já jsem přijel střízlivý, ale...
1: Ale odjel jsem.
0: Ne, odjel jsem až ráno, jako to je druhá věc. Ale ne,
1: tak ale jako... nedávno tam byl Dodo, přijel v sobotu na kafe, odjel ve středu večer, jo, takže...
0: No, víš, to tak má, ale on říká, stavím se Bastič k tobě na hodinku, jo, a odjel po 10 hodinách, jako,
1: jo,
0: tak se tak zakecá a on to tak má, no. Ale dobře, takže vznikl nápad, deska se objevila, my si z ní zahrajeme, co navízíš teď momentálně zahrát?
1: To nechám na tobě, mě tam baví všechno.
0: Tak tu Bílou horu máme v hitparádě, která si velmi úspěšně vede, tak bych asi dal něco jiného. Necháme to na AI, ať to vybere sama z počítače.
1: Dobrá.

0: A máme tady pomalu a jistě finále povídání si s nejvlasatějším, nejúžasnějším, nejfantastičtějším, nejpůsobivějším a hlavně nejličtějším kytaristou ve střední Evropě s Jurou Šperlem z kapely Ingot. Řekl jsem to hezky?
1: No, řekl jsi to úžasně. No, teďka, co když mi vypadnou ty vlasy někdy?
0: Nevypadnou, tak budeš mít tu, tak ti budou říkat, tak jak ti říkají v kuluárech, tvojí přezdívkou Modrý Portugal. No. Ale to nebudeme rozebírat, tuhle historii, rokeři ví, o co jde, jako ti ortodoxní rokeři, pamatujou si. Jinak samozřejmě já se těším, budou Křižanovice?
1: Letos?
0: Mhm.
1: Budou určitě.
0: 27. tam nějak to
1: 27. 6.
0: A... Že jo, jsem se dobře trefil. A já tam pracuju, nebo jsem pozvaný jenom?
1: Obojí.
0: Jo, tak.
1: Jseš pozvaný, ale zároveň...
0: Abych si to odpracoval. To je dobrý. A tam je vždycky dobrý bejdán v Křižanovicích. Já si musím, jako lidi jsou výborní, fotbálek je skvělý, ty dokonce občas vyběhneš, že?
1: Minule tam mám rekord zranění v 8. vteřině zápasu.
0: Dobře, ale však ty máš pavoučí nohy, že? Ty připomínáš postavu cukrovou vatu, Jiří.
1: To kvůli tomu jsem přestal hrát hokej, protože přijel rozhodčí a řekl mi, že jsem si nahoru nezapomněl obou dolní chrániče, mi říká.
0: Ale
1: fakticky to
0: bylo. Zůstavím mi bongo radši, jo. No nevadí, tak Ingot vydal desku Posta Karlu Krylovi, deska se jmenuje, jak přesně, ještě jednou zopakuj našim posluchačům.
1: Jmenuje se 100 černých let a je to fráze Karla Kryla, která se objevuje v písničce Bílá hora.
0: Tak, teda je součástí naší hitparády a vede si velmi dobře. Pojďme dále, jak vypadá turné k této desce a co nabízíte dál ještě? Protože pořadatelé, promotéři to slyší dneska, střílejí se do hlavy, trhají si vlasy, jo, proč nemáme Ingot, proč nemáme tu desku a tuhle ty věci od toho Kryla tady, no, protože mají i jiné.
1: No, protože to je asi ten důvod, nebo prapůvod spočívá v tom, že jsme nechtěli jet tady k té desce, žádné turné. My jsme měli v plánu dělat naše další písničky, demosnímky a chtěli jsme jet k těm našim věcem, ale netušili jsme, co se odehraje na přelomu roku. Že o to bude takový zájem a lidi si vyloženě psali, že by chtěli metalový recital, aby jsme prostě ty písničky z té desky hráli.
0: Vidíš to? Lidi nevěřili tomu, že něco umíte?
1: No nespíš nevěřili o tom, že ty písničky jdou od Kryla zaranžovat s dvouma kopákama.
0: Dobře, vy pojedete klasický hardrockový heavy metalový koncert s dvouma kopákama, všechno možný.
1: Ne.
0: A budete dělat unplug?
1: Ne.
0: Tak
1: bude to úplně jinak.
0: No tak to
1: vymyšlené to je tak, že budeme hrát ten koncert na dvě půlky. Ta první půlka bude v takové komorní atmosféře, budou to všechny ty písničky z desky, tady z té desky, třeba dejme tomu 11, 12 věcí, z těch 14, dvě se hrát nedají, fakt. A potom vlastně bude malá pauza, my se převlečeme z takového toho vlažnějšího oblečení do toho našeho boakovského a zahrajeme Big Beat.
0: Takže budeš mít svoje boa?
1: Boa bude, ale v druhé půlce.
0: Aha, jo.
1: takže vlastně ten koncert bude rozdělen na dvě půlky a lidi si užijou i toho Kryla, i toho Ingotu.
0: Mm-hmm.
1: Ale některé koncerty, jako třeba festiáky, tak ty máme pojmuté ještě trošku jinak. Tam budeme hrát best of z našich desek, z těch čtyřech, a best of tady z toho Kryla, tak aby jsme se vlezli třeba do hodiny.
0: Z každé desky jedna písnička z té poslední čtyři. No, a máš hodinový set.
1: No tak to se zrovna trefil, no.
0: Tak, to říká, a to samé mají dneska v tom rozhovoru.
1: No a kdo ti dá na festiáku, kdo ti dá víc než hodinu?
0: No, vlastně jo. Na Ostravě v Plamenech, tam hrajou dvojhodinové sety. Ale to je jiný festival. Prosím tě, a kam pojedete v nejbližší době? Kam? No, kde vás můžou vidět?
1: No to vlastně začíná to tady v Budějovicích, v Ševětině.
0: Tady ale... v Budějovicích?
1: Ne.
0: To zní dobře, ale že v Ostravě?
1: Tady ne, ale vzpomněl jsem si na to datum, takže...
0: Jo.
1: Takže v podstatě to začíná Karvina 25.4., ale tam hrajeme pokaždé úplně jiný a speciální set, protože to vlastně hrajeme v Rodišti, takže jestli tam přijdeš, tak budeš úplně...
0: 25. to je den po našem svátku, po Jiřím, a má svátek Marek a já jsem zrovna na detoxikačním pobytu na horách se svým psem a s nějakými přáteli bez signálu.
1: Takže tam nepřijdeš.
0: Jiří, já tě asi zklamu.
1: No to budeš, to uděláš velkou chybu.
0: Jak můžu dělat velkou chybu, když majitel toho klubu má vlastně oslavu narozenin 30. dubna, má myslím, že 55, ne? Jo, to jsem to prásknul, takže každému by měl koupit panáka a pivo.
1: No, tak to už tam můžu zůstat rovnou.
0: No, tak já si myslím, že by to bylo rozumné.
1: No tak asi tam u stolu v šatně a je to...
0: Je, může spát u mě, jako to není problém.
1: Tak to je super. Vrátím se
0: s Janou, jo?
1: Ano, vím. Vrátím se zase zpátky k těm koncertům, no tak to půjde za sebou. Karvina, Olomouc, Kroměříž, Otrokovice a pak už začínají takové ty festy, pasohlávky, Friedek Mistek, to je Help Days, Surfest, Valašské
0: Mezříči. Help Days partneři Help Daysu, pasohlávky jsou samozřejmě velký Eurobike Fest, že?
1: Ano.
0: Takže myslím si, že na významných akcích jste.
1: No a jak říkám, pokaže to bude mít trošku souvislost s tím Krylem, anebo úplně prostě ten recital Krylův. Mimochodem, řeknu ti bezvadnou příhodu, hned na tom prvním koncertě přišel do šatny chlapík a řekl, poprvé v životě jsem byl na metalovém potlachu.
0: Metalovém potlachu, to zní dobře, jo?
1: Slovní spojení, ne?
0: Metalový kotlík, no? To není špatný nápad udělat takovouhle akcičku, člověče. Teď si mi vnutil takový zajímavý nápad, jako produční, bych se mohl toho ujmout, metalový kotlík.
1: Za tebe svítí dolary v očích teďka, ale.
0: A ne, to jsou eura.
1: To jsou eura už?
0: Ale vzhledem k tomu, že za pár hodin budu někde jít, kde jsou léky, jo, ne léky, ale léky, tak asi mi to bude jedno, uděláme to v Albánii.
1: Takže metalový potlach, vidíš.
0: Metalový potlach.
1: Přemýšlej nad tím.
0: Mhm. Je to zní to zajímavé, Juro, a já ti každopádně děkuju, že jsi našel čas pro naše rádio, že jsi nám představil svůj projekt historii Ingotu, že jsme nemuseli sedět na té větrné hůrce, na kterou nás tady zvukař Libor Gora chtěl dehonestovat, jako tam nám lítali všechny věci a prostě pásky a všechno boží, vítr, zima a tak dále. Točili jsme to v příjemném prostředí. Ty jsi řekl, že máte koncert na dvě půlky?
1: Jo.
0: Já jsem neměl.
1: Já vím. Já to sleduju, já to tady vidím. To můžu říct příhodu?
0: Tak zpovídej.
1: Jak jsi říkal, že první z tvoje písnička byla Anděla, druhá Stovky hotelu?
0: Mm-hmm.
1: A hrál jsi to normálně jako v demol? Stovky mm-hmm. hotelu?
0: Stovky hotelu v demol?
1: No já ne. A já jsem demol neznal ten akord, já jsem taky s tím začínal kdysi, ale měl jsem...
0: Stovky, ano, to tak
1: no, ale tak já jsem tam hrál de dur. A pak přišel týpek, starší kamarád, mm-hmm. vzal mi ten prst a posunul mi o ten jeden pražec.
0: Ano.
1: A začalo to hrát, to bylo dobré, to bylo poprvé v životě, jsem měl takový dobrý pocit.
0: A to není jednoduchá písnička, tak pro amatéra, který začíná z Stovky hotelu, jsou lepší písničky, že, na dva akordy, jo.
1: No tak vidíš to ty, já jsem, moje první písničky byly Krill a...
0: No Krill a Katapult.
1: No a Black Sabbath.
0: Black Sabbath?
1: No, kluci mě učili
0: ty rychlí. Polámal jsem raveneček, ví to, co a obora, o půlnoci zavolali bravenčího doktora, to je paranoj, to my všichni víme.
1: Jo, tak no. To zrovna, no.
0: No. To je všechno takhle. No Juro, já si myslím jednu věc, a máte jenom takhle, až ukončíme náš rozhovor, tak pojedeme křtít na Abraxas. Mimochodem, ty jsi ve své upoutávce řekl, že Abraxas je tvoje srdcovka. Opravdu
1: no.
0: Je?
1: No a ne. Já dokonce...
0: Ikonická deska z roku 1980 box?
1: No to bylo tak, že oni jak byli v karvinském kulturáku, tak po koncertě se hned založil kapelu. Hned mm-hmm. s těma lidma, co jsme tam byli spolu všichni, tak jsme měli kapelu.
0: Já mám takový příběh, který zase jsem byl, vyšla deska a potom byla zima a byl ples v Bílém, v Bohumíně, já jsem byl na střední škole, potom jak jsem byl po taneční a přijel autobus, tam napsané, víš jak my Rusové, ne, jsme se učili rusky, tam napsané Prahu, Veselec, Tion. A mě hned cvaklo, RTOčko, Prahu, říkám, to je pražský výběr. A z toho vyskákali totálně dobře naladění Abraxas. V té chvíli bylo po mně. No a to nevadí. Napadlo ti jednu věc, budeš dělat takovou desku, samozřejmě ti můžu napsat výborný texty, což o to, když máš rád dobrý texty, ale se vrhneš ještě do nějaké desky svých idolů a coverů a takový, bo to teď letí, normálně frčí. Podívej se na Bonfire, polovina jejich repertoáru jsou samé covery, že? Podívej se, co udělali Hammerfall, udělali desku svých idolů, jo, Kisaku, Detroit Rock City a tak dále. Neuvažuješ taky o něčem takovém do budoucna?
1: Jo.
0: Kdo je zvědavý na novou tvorbu?
1: Jo, tak to nevím. Tak to doufám, že pořád ještě takový lidi jsou, co si rádi poslednou.
0: O, McDonald, ten si žil tam nahoře, vole, někde.
1: Ne, fakt, já bych to nezatracoval, ty kapely. Já mi se docela
0: já mám rád,
1: no. Jako líbí české kapely a hlavně, když prostě mají české texty jo, a duchaplné, jo, to se mi fakt jako líbí, to si přiznám. A naopak, jo, ty kapely, které působí na naší scéně a zpívají anglicky, tak to mě moc nebere. Jo. Ale zase, musím zase na druhou stranu říct, že některým to hraje bezvadně, ale na naší scéně říkám.
0: Bohužel některým ten hlas, třeba Pavlovi Herichovi z Helpness, ten hlas nevychází do češtiny ani omylem. To je vyloženě do té angličtiny, ale to je já souhlasím s tebou. Pro naše končiny nepoužitelné. Člověk se chce bavit, zabékat si a jít dále.
1: Ale to je jako, celý život mě baví hrát něčí písničky a od malá ten katapult, jak ty si vzpomněl, až já nevím po co, jo, to je úplně v pohodě. Jo. A to já si myslím, že každý muzikanta, jestli někdo je jako zapšklý a nemá chuť si někoho jako zahrát, někoho cizího, tak to je škoda, jako, podle
0: tak
1: mě.
0: Tak to s tebou naprosto souhlasím. Dámy a pánové, toto byl Jura Šperl. Probrali jsme se historii českého showbiznisu. Probrali jsme se historii Ingotu. Probrali jsme se jeho mládím, jeho stářím. Já jsem tvé stáří.
1: Neřekl žádnou pořádnou příhodu.
0: A chtěl bys si říct ještě další příhod. Ty máš hodně příhod. Tak víš co, uděláme to jinak. Ukončíme dnešní rozhovor a já si s tebou natočím teď pár různých příhod, které si využiju ve svém vysílání a v hitparádě. Co ty na to?
1: Ale já řeknu jednu krátkou.
0: Takže na rozloučení příběh od Šperla, teď si vyslechněte všichni.
1: Lepak. Dostal jsem kdysi dávno od mojho bratrance, mimochodem on zakládal Dogu s Izim a s tou partou, Petr Nastručík, a ten mě učil na kytaru, a dostal jsem od něho plakát Paula Stanleyho. A on tam byl s tím svým Icemanem, s tou kytarou. A já jsem prostě k němu se pomalu každý večer modlil, protože plakát, víš, co to bylo za...
0: A kdo ne, já jsem si je namaloval celé na stěnu sám, temperkama.
1: No vidíš,
0: taky, to prostě blázni jsme byli všichni
1: do té doby. Už sehnat ten plakát byl problém, to měl někdy z Polska, nebo odkud měl ten plakát.
0: Napisky z na pouzdře, vypalený přes sluníčko ve škole na lavici, pak jsme museli šurovat, ježišmarja.
1: No a to, tak a teďka jsem k němu chodil, protože jsme bydali na vesnici ploty spojené, tak každý den jsem byl u něho a on se mě každý den ptal, proč mám pořád tu kytaru takovou jako rozladěnou, jo? O fous, ale byla rozladěná. A víš proč? Protože já jsem to chtěl mít jak ten Stanley. Já jsem si ty čudlíky na té kytaře dával do řady, jako měl on na tom plakátě, víš?
0: Zajímavé.
1: No, zajímavé.
0: A měl jsi podlaze do kytaru.
1: A měl jsem mi prostě jako
0: rozhrkocenou. No, ale tak všichni jsme se tak nějak v té době do toho transformovali, počkej, co bylo, nic, že? Orchestr Václava Hybše. Dámy a pánové, Jura Šperl na rádiu Hej, poslouchejte Ingot, poslouchejte naše rádio a kupujte si jeho desku, protože se může stát, že už nebude

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rokové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, dneska bouřlivej u nás trochu. A od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Dneska je úterý, to znamená blues, tak se do toho dáme. A předtím bude výrák odpoledne a taky kalendář. Podobírák, dneska máme bluesovky, tak Savoy Brown.

Tak to byl Savoy Brown, Blues pondělního rána. No tak Blues pondělního rána, to je známá věc, že to. Každej máme v pondělí ráno blues. Ale my máme kalendář teď, tak se dáme do toho, půl je hotovo. Dneska toho tady moc nevidím teda. No snad to nějak spatláme dohromady. Tak tedy zkusíme začít rokem 1948. To se narodil Bill Ward. Bill Ward se narodil 5. května, takže to by byli Black Sabbath.

Tak se podíváme na další, co bychom tady našli. Vypadá to asi zřejmě na Dream Theater asi. Takže to zkusíme, no, co to udělá. Dream Theater. Mám tady, alespoň se teda domnívám, že v roce 1963 se narodil James Labrie 5. května, což by měli být skutečně Dream Theater, ale jen je najít, jo, zkusíme. Ale myslím, že bychom tady neměli Dream Theater. Tak to zkusíme, držte mi palce. Takže strpení chvíli a jsou tady. Tak jo.

Dobrý, no, Dream Theater, tak mrknem, co tady máme dalšího. V roce 1966, abych byl přesný, 5. května 66. Manfred Mann valcujou anglickou hitparádu singlem Pretty Flamingo.

Pretty Flamingo, si pamatuju, to byl velký hit. 1968, 5. května 68 se po posledním koncertu v Long Beach rozpadnou Buffalo Springfield. No, stává se to.

Buffalo Springfield a vidím tady zajímavou věc. Creedence Clearwater Revival, no tak se na to kouknem. Mám tady 69. V 5. května Creedence Clearwater Revival vydávají známý single Bad Moon Rising. Taky Kája Goto zpíval dokonce kdysi dávno. No vidíte, no tak netrefil jsem se do Vilni, nebo to se stane. Tak vydržte, no. Myslím si, že to byla druhá brázda, co vy na to? Dobrý, jo?

Když přiložím oko kousek dál, tak v roce 60... Zastavit tu desku. Když přiložím oko, tak v roce 69, a to přesně 5. května v Americe, vychází teda ve Spojených státech, aby byl přesný, single Get Back od Beatles. Jestli ho přehrajem, to bude zázrak, ale držte mi palce. Zatím to hraje, no.

Getback, no vidíte to. A pak tady vidím rok 73. David Bowie učaroval Britům a jeho album, až já teď nevím, který, no to celkem nevadí, album jako album, vydrží 5 týdnů na vrcholu hitparády, asi zřejmě na jakom jinom vrcholu, že?

Tak se podíváme, jedna zajímavá věc a já tady asi nebudu mít k tomu kapelu, no, zkusím, když ji najdu, tak vám to nenajdu. Tak o kousek dál a to se bude týkat Radiohead, mám takovej dojem, a nebudete tomu věřit, Radiohead, vydržte mi chvilku, Radiohead 5. května 1992 vydávají svoji první nahrávku, která se jmenuje Drill AP. To byla úplně snad jejich první věc a tak se na to počkáme, jestli nám to nachroustá disk z archivu teda, protože to tady někde bychom měli mít, takže strpeníčko, chvilku, ano. Tak jo, takže Drill AP, první kousek, co vydali Radiohead.

Další desku hledám a tak se podíváme třeba na něco zajímavého. Mám tady zprávu, že Steven Adler, bývalý bubeník Guns N' Roses, v roce 95, 5. května, je zatčen za delikty spojený s drogama. No to se stává. Tak gány bychom si mohli dát, proč by ne? Tak to zkusíme, co to udělá. Tady je máte.

Jak jistě víme všichni dobře, tak bulvár to je neskutečná špína, novinářský dno. Většinou teda, a většinou taky skoro 90,9%, ale tak se stalo, že 5. května 1996 se Dolores O'Riordan dočkala soudní satisfakce a veřejný omluvy od novin The Sport, bulvár jako vyšitej, které oni napsali, že při koncertu v Hamburku, milé posluchačky, s ohledem teda na vás, dámy posluchačky, se zdráhám to říct, co oni napsali. No. Prasečina, to je strašně slabý slovo. A ještě Corvo, Dolores O'Riordan, že se nestydějí. No ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takhle se fakt v dámách nepíše. To jako, i kdyby to snad byla pravda, tak se to nepíše. Jo? Dopadlo to tak, že součástí omluvy o tohodle plátku je ještě peněžitá částka 7500 liber, což je pro Čecha docela raketa, a kterou Dolores věnuje charitě. No, je správný, my si ji poslechneme.

to byla Dolores O'Riordan, která vyhrála soudní spout s Bulvárem. Já tady mám ještě jednu věc, to je docela důležitý pro vás, milí posluchači. 5. května 1997 roce manažerská společnost Ignition posílá 100 emailů autorům ilegálních stránek s muzikou Oasis. To kdybyste někdo na svém webu pančovali nahrávky, tak to je taková jako žlutá karta, pak je červená a platíte. To se nedělá, to je fuj a je to z kalendáře pro dnešek všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Přání tady nějaký máme. Jedno je na Big Beat. Jedno je na Big Beat, jak vidíme. A něco nám tady hraje, milí posluchači, to jsou mi věci, no. Ale co? Musíme to zjistit. Tak, přání tady máme dvě, jedno je na Big Beat a jedno je od Ivušky. A od Ivušky, která napsala autora, ale napsala opět český název. To je dost problém, protože já si to sice přeložím, ale stačí tam udělat jedna chybička v tom názvu, třeba, já nevím, tečka nebo jednu literu špatně a mezi těma desítkama tisíc písniček a muziky na těch našich archivech, na těch diskách to ten systém nenajde. Takže potřeba plný název v angličtině nebo v češtině dle interpreta. Jo? Protože jsou věci, které třeba znám, tak jako vím, že aha, jedná se o to, protože posluchači to často někdy zkomolí, tak to tam fouknu správně, to, ale takhle by jsem se nedohledal konce. Já něco pro Ivošku vyhledám. Jo? Ona chtěla původně kytarový blues. Když to zadám anglicky, tak nula.

tak to bychom měli. Ono se jako může stát, že, jo, že třeba ta Iluška špatně přeloží do češtiny a při největší smůle a ještě ten špatný překlad špatně přeložím do angličtiny a jsme ztracený hova. Jo, pak určitě ten těch nahrávek, my to máme archiv na systému několika velkých zásuvných diskách, to jsou desítky tisíc nahrávek a ten systém pak to nenajde prostě, no. A i když je to správně, tak to někdy trvá třeba minutu, než to tam vychroustá. A, no, ale jde to většinou rychle, když je to správně. Tak, máme necelou hodinku na blues. Co bychom mohli? No, třeba Vládě u Myšíka, blues o křesných listech. Ono to tak přesně blues moc, ale to trochu je, no.

Takže to byl Láďa Mišík, bluesovém pořadu posloucháte Radio Hej, posloucháte úterní bluesový pořad s Honzou Kulíkem od 8 do 9 hodin. Pro Ivušku bych mohl ještě jednu věc, když má ráda ty bluesový kytaristy, tak bych mohl dát Kamenný blues od Blue Effectu s Radimem Hladíkem. To je ikonická skladba našeho archivu. Je to snímek z desky Meditace, v té době poměrně nekvalitně nahraný, protože hoši od Suprafonu ještě neuměli ty big beaty dobře nahrávat, takže ty bicí tam vypadají šíleně, ale je to hezký, no. To za poslech stojí.

Dobrý, no. Tak bych tady měl Mikea Blomfielda teda, a taky Matchbox Blues Band. Zkusíme tyhle ty dvě tělesa, co to provede.

Další kousek, hlásil jsem koho? Hlásil jsem ten Matchbox Blues Band. Tady ho máte.

0: Black Lives, danke schön.
1: A pak tady vidím Tomáše Zubrnického, který by chtěl Dášu Andotovou Voňkovou Vyhozený blues. To je známá věc, Dáša Andertová Voňková. To mám i v archivu, když to zpívala samizdat, pochopitelně, ještě z té doby, když to zpívala jako mladá holčina na tom legendárním festivalu v Krumlově folkovom. Ale to se teď těžko vysílá, protože ta nahrávka není tip-top, je trošku ujetá v rychlosti, že tam něco měli s tím magnetofonem, na který se to natáčelo. Ale to se nechá digitálně spravit, to není problém. A pak tady mám single, který vyšel u Pantonu, u Suprafonu později. Takže dáme, no, tuhle tu krásnou záležitost. Jinak doporučoval někdy, až budu mít čas, tak jestli to teda Tom Zubrnický nemá třeba, tak od Dáši Andertový Voňkový Skálu, jo. To je takový kytarový výkon a ta kompozice a všechno, že by Jimmy Page a Robert Plant seděli a jen tiše zírali, jo. Ale někdy se k tomu dostaneme, až bude k tomu chvilka. Takže Vyhozený blues. Skladba byla věnovaná, jo, tadyhle, už to mám.

Tak to byla Dáša Andrtová Voňková, jinak ještě k té skále, jo, to byla, nahrávala, to bylo snad její druhý, první asi, myslím, že první nebo druhý album, v 80. ho dělala a nahrávala to jako jeden z mála umělců, považte už digitální cestou, jí to suprafon nahrál, on to spíš tam v suprafonu chtěli zkusit, ale na tu kytaru, jo. Některý, v Disentu bylo hodně zpěvaček folkových a některý třeba spíš stavěli na tom textu a na tu kytaru hráli jako dost tak, jako když mladá holka hraje u ohýnku někde na kytaru, nic moc. Nebudu jmenovat, aby jsem si asi neudělal nepříjemnosti, ale mohl bych přímo. Ale Dáša Andrtová Voňková byla kytarovou mistrní už od začátku. I v téhle skladbě to bylo slyšet, jak tam sází takový ty speciální na kytarách těžko a u kytarových hráčů a hráček obzvláště velice zřídka kdy používaný akordy a skála. Ještě jednou na tu kytaru, tam hraje mimo jiné smyčcem, což je absolutní mistrovství světa. Někdy, až budu mít čas, tak to pustím, pakli to Tomáš zná, tak zase, aby jsme to nepouštěli zbytečně. To, když jsem to slyšel poprvně, tak jsem, no, tak jsem koukal jako ten Jimmy Page, Robert Plant, kdyby to slyšeli oni. Tak, co tady máme dalšího? Dalšího tady máme P6, dává koho? Déžou Rusiny, balada o prázdnej miske. Tak to dáme, je to trochu dlouhý, doufejme, že to přehrajeme, protože ten systém toho archivu nemá rád dlouhý nahrávky, jo? Někdy to vypadne, ale zkusíme to, ono to snad bude. Tak by to mělo jít.

Dá se říct, že P6 vybral dobře. Je to takový hezký, ta oranž trošku, když to poslouchám, tak mě to tak trochu připomíná Herbie Hancocka říznutýho Jeffem Beckem. A dobrý, no, já jsem rád takhle, když se hrajou takové věci, které se běžnou vysílání, tak jako, jak se říká lidově, na hulvát a nehrajou, jo, ale umělá inteligence tady pracuje ve studiu a tam má takovou nehezkou vlastnost, že když se o něco mluví, znáte to třeba z mobilů, jo, že třeba se bavíte, že by bylo, to se mi doopravdy stalo, že jsem se doma bavil se svojí paní, že by bylo potřeba koupit zahradní židli, jo, a otevřel jsem Google, jsem hledal úplně něco jiného a plný Google zahradních židlí, jo. To bylo něco naprosto šílenýho. A všude byly, jo. A tak hned šahla do archivu Artificial Demands a mám to tady, no, abych to musel dlouho hledat. Já stejně teď moc nemám objednávek na ty bluesovky, to je taková pohodovka, sem tam něco přijde, tak jestli P6 Tomáš Zubrnický poslouchá, tak tu skálu si můžeme poslechnout. Jo. Hraje to na kytaru s myčcem, je to jedna z prvních digitálních nahrávek. Suprafon to víceméně zkoušel, experimentoval, některý muzikanti digitální odmítli, ale a Dagmar Androtová Moňková jako skočila potom hned, protože i té kytaře to dalo ten digitální snímání docela jinou šťávu. A všimnete si ty pasáže hraný smyčcem na té kytaře, tak ona tam má, ona používá často málo používaný akordy, jo, takže to ještě tomu dodala tu ránu, jo. Já si myslím, že my, co sbíráme desky, tak některé desky po mnoha a mnoha letech budou mít obrovskou cenu a já si myslím, že tohle bude jedna z nich. Tak přiložte ucho.

život mi lámat. Až přijde smrt, život mi lámat. Můj poslední hlad zas bude tvá láva. Můj poslední hlad

Dobrý den. Jak můžu prohlásit čestný moderátorský, že v té nahrávce není žádný syntetizér nebo nějaký takový aparát, jo. Nic, jenom obyčejná kytara, jo. A navíc, když se hraje na kytaru smyčcem, tak tam je problém s těma strunama, který leží uprostřed, že jo, to znamená třetí a čtvrtá, protože, jak víme, kytara nemá kobylku, že jo, tam má takový ten, že tam je to upřený, ty struny, a nemůžete na ní hrát jako na housle, jak ty houslový mistři to tam válejí prostě ze strany na stranu, že kobylka je do půl kulata, takže houslový mistr, když chce zahrát na určitou strunu jednotlivě, tak není problém, že jo, tady to nejde. Tady, když potřebuje třetí a čtvrtou strunu na ní hrát, tak musí hrát na celou plochu a musí vytvořit, udělat takový akord, aby to znělo, jo. To není sranda, to je... Pokažte mi někoho takhle z řad našich umělkyn, děvčat, která by takhle hrála. Já žádnou zatím jsem doposud neviděl, že já tady mluvím jako kniha. Tak, co bychom si ještě dali? Máme 5 minut, tak to bychom zkusili... No, Alberta Collinse třeba. Klasický blues, když máme to úterý. Mr. Collins.

0: Tak to bychom měli a ještě já musíme počkat na hodiny do každé rodiny, abych mohl zahrát něco krátkého, třeba toho Plíhala. Já si myslím, že to umluvím, jo. A má tady Dališ, ještě tady má Carlose Santánu Blues for Salvador. Já to pustím i do těch BB-tů, proč by ne Santana, sorry. Vždycky takový ten divný zvuk, já vždycky obroučkou brejlí narazím do mikrofonu. Tak Santana neuškodí v jakýkoliv době, jo, takže si to dáme. Já tady sleduju bedlivě, sleduju ten čas, jak to odkapává tady na tom displeji, tak kolik bychom tam měli? 3x7, 21, no. Je to tam.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: No, takže Dališ bych rád toho Santánu slyšel, tak to dáme na Blues for Salvator a pak se podívám na těch přání. Taky tam máme Dačovolač, hned potom nějakou Insány, ale k tomu se propracujeme. Takže zdravím Daloše a posílám. Dališe.

A vidíte, no, tak jsem však zase vedle. Tak, ještě jednou, milí posluchači, zkusíme toho Carlos Santánu, no. To se stane, no. V mom věku. Běžně, normálně, pravidelně. Tak jdeme, no. To byla ta insánie, kterou mám za ní, no.

Dobrý, no. Jinak Santana má taky dobrý album Šaman. To je tam hodně hostů a hodně cover verzí a je to fakt dobrý. Doporučuji, ale zase nemůžu vám nutit svůj vkus, že to, kam bychom to přišli. Libor Mnichovický říkal, že by rád slyšel Insány, jedeme peklo. Já si myslím, že můžeme, proč by ne?

Tak jdeme peklo. Já najdu tady další přání, musím se trošku pohrabat deskách zatím. Roy Gallagher třeba.

Ondřej Poděbrady, Ondřej z Poděbrad dává Vanaheim. To není špatná kapela, tak jsem s tím.

A teď budu hledat písničky a budu muset hledat mezi deskama. Tak mi vydržte. Doufám, že tady něco, že tady na mě něco vypadne. Pavlík Sůza, no, pracuju na tom, ale musím to najít v Almaře s deskama. Takže zatím si dám asi znameníčko. No, jestli teda budeme mít. A nebo něco jiného. Třeba kapelu Motorhead. Poslouchám si Motorhead a já jdu na její desku. Tak mě to vydržte chvilku a už to tam běží.

Dobrá zpráva pro Péťu, našeho stálého posluchače Péťa Sousa. Tak chtěl ode mě něco, Kors. Tak dáme, desku mám už a jak jsem říkal, znameníčko od Europe, tak bychom mohli přihodit jako bonus. Dneska není jako nával, že jo, tak není problém, tak hned po džinglu pak by to mohlo být. Tak ty Kors, abych nezapomněl.

Pozdraví Jezdislavi Sládovi. Mirek ze Sázavy si přeje Dovrajn, cokoliv. Tak já tam takhle hrábnu, schválně, co na mě vyskočí, jo. Třeba tohle.

trošku lehce severské muziky a Vladěnka mě dneska velmi překvapila, zajímavý, protože Vladěnka dorazila až těsně před zavíračkou, to se stává v našem studiu jednou za 20 let, ale i tak zdraví do rády a děkujeme a posíláme moc pozdravů tatínkovi tvoje holky. K tomu kapelu Whitesnake.

Zdravíme teda Vladěnku, tatínka, holky, všechny dohromady a ještě tady Pavlík. No, dneska není nával, to je jedna věc. A druhá věc je ta, kdo dřív přijde, ten dřív mele, to je svatý pravidlo současné moderní doby. A takže Pavlík vyrukoval na mě s tím, jestli bych ještě nedal Trans-Siberian Orchestra. Co zahrát od Trans-Siberian Orchestra? Většinou tady otáčíme furt. Co tady máme? No, máme pár věcí. Buď to tu vánoční, anebo z pravidla tady hodně se hrajou Vizier for Winter. No, uděláme dneska výjimku. Zasty Braille, no. Vždycky zavadím o mikrofon. A Trans-Siberian Orchestra mají velice dobrý předělávky děl klasický hudební kultury, takzvaný vážný hudby. A bude přednáška zase. Takže to dělají úplně jinak než některé rockové kapely, které taky předělávají klasiky, ne? Ale třeba Bach, jo, Tokáta a Fuga. A oni vždycky ten základní motiv, ten tam asi pětkrát, šestkrát omelou dokola a pak to nějak dokvedlají už do konce, že jo? A takže Trans-Siberian Orchestra ne, ty to tam hrajou poctivě, jak to tam leží a běží. To samé ze měsíční sonátou a od Mozarta. Odborníci to vysvětlují, tak mozartologové, že to je jako pohled na noční prostě jezero a to měsíc tam do toho jako svítí a tak, a tak ta romantika z toho jenom kape, jo, a pak to tam takhle nějak jako řešejí a pak ta závěrečná razantní část, s tím se strašně perou a nevědějí, co s tím, jo. Nechci říct, že odborníci nevědí, která by je, ale jeden Mozartolog, to jsem si docela dobře přečet, to byla taková esej o Mozartovi v odborném časopise, tak to vzal takovým způsobem, že se všeobecně ví, že Mozart vyučoval hudbu. Jo? No taky, že jo, opery tolik nenesli ze začátku, jaký musel být nějak živej, že jo. A dopadlo to tak, že on docházel na nějaký zámek, kde jako sídl nějaký vznešený rod a měl tam dceru, to jak pohádce pomalu, ale pohádka to není. A bylo by dobrý, aby dceruška uměla taky, aby byla vzdělaná, aby uměla piano a takovýhle, to se jako na tom se dřív pělo. A tak on jí tam dával ty kondice na to piano a tak se stalo, on byl mladý, že jo, tak se do sebe nějak zakoukali a tak ta první pomalá část je to, ta láska, že jo, tadle. Jenže dcerka, že jo, ta přišla to a on si představil, jak budou spolu chodit po parku a koukat se do očí a on na ní bude valit to umění a ten svůj přehled té hudby a to a ona bude stát úplně hotová. Kde pak? Serenka se zakoukala do nějakého poručíka od Hulánů, což byl nějaký jiný šlechtický synek od někač, a že to byly majetní rody, tak asi rodiče tomu taky přáli. A chtěl bych říct, a teď se Mozart strašně nasral. Ne, prostě ho to zklamalo, jo. Prostě s tím to hluboce otřáslo, jak ho odmítla, takhle bych byl jako intelektuál. A ta závěrečná, ta je to plná, to jo, to když to posloucháte. A normálně Trans-Siberian Orchestra to přesně převzali téměř, jak to stojí a leží. A můžete si to poslechnout. Já jsem vám to vysvětlil, o čem to je. Já bych mohl pomalu vyučovat na konzervatoři, když se na to tak přijde. A vidíte, a za chvíli je tady Fandavich a francouzský vychytávky. Tak tedy, já vám děkuju za poslech, dnes si pustíme toho Mozarta, teda Trans-Siberian Orchestra. Já vám děkuju za poslech, mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn, já se na vás budu těšit zítra, středeční Rock on Air od 19, včetně kalendáře a od vydíráku do 23. A tak tedy,
mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je důležitá poučka, držte vlnu.

lidi, posloucháte Radio Hey. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hra.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu už 59. dílu francouzských vychytávek přeje František Vich. Začneme kapelou, která před lety už minimálně třikrát zajela hrát i do Čech. Disrue de la Madeleine. Po ní přijde na řadu jedna z vůbec největších hvězd francouzské populární hudby, přesto u nás relativně málo známý Daniel Bašung. Třetí část jsem vyhradil muzice s africkými kořeny, tak jak ji dělá už ve světě také docela etablovaná zpěvačka Rokia Traoré. A jak se dá dělat docela vkusný pop, budeme moci posoudit v poslední, čtvrté části, na kterou mám nachystaného zpěváka Etienne Daou. Název Disrue de la Madeleine je pro rockovou kapelu název trochu neobvyklý. Jde totiž zároveň o adresu jednoho malého bistra v jeho francouzském Nîmes. Tam taky v roce 2002 vznikla. Říkal jsem rocková, ale stylově je těžké ji zařazovat. V daném případě jsem našel třeba nálepku hudebního žánru Ganget Core Heavy Cigán, což je zároveň titul jejich prvního neoficiálního alba z roku 2003. Snad obsahovalo část živých a část studiových nahrávek, ale popravdě se mi o něm víc zjistit nepodařilo. Nějakou dobu kombinovali metal či crossover typu Rage Against the Machine s folk rockem, či dokonce s balkánsko-cikánskou hudbou. Často totiž používali i dechové nástroje a housle. Ale to se pak po prvním albu z roku 2007 změnilo. No ale než si řekneme více, dáme pro představu raději hned ukázku z toho prvního alba. Skladba se jmenuje Vive la Commune a textem se vrací až k pařížské komuně.

0: Démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
1: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Pondělní podvečer na rádiu Hej je tradičně vyhrazený rokovým démantům, reprízovaným ve středu a ve čtvrtek. Ze svého domácího studia vás zdraví Petr Zlámal. Jako obvykle v následujících dvou hodinách promíchám klasický rock se starým dobrým heavy metalem a vše okořením několika fláky, které jste ve svém životě pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Tohle bude jeden z nich. Nahrála jej skotská kapela Holocaust, kterou řadím mezi nedoceněné černé koně nové vlny britského heavy metalu, a to proto, že jejich debutové LPčko The Nightcumbers z roku 1981, které hrdě vlastním ve své vinylové sbírce, se opravdu povedlo. Teď si ale dáme jejich ještě o něco dříve natočenou skladbu, která vyšla v roce 1980 na EPčku s příznačným názvem Heavy Metal Mania. Není to žádná velká pecka, kluci tenkrát teprve začínali pozbuzení poslechem tvrdých pecek od AC/DC, které mimochodem v textu následující písně také zmiňují. Všimněte si toho, co je patrné z rané éry New Wave of British Heavy Metal. Tehdejší kapely, které do toho teprve začínaly bušit, ještě nebyly zcela odříznuté od rock'n'rollových kořenů, takže jejich muzika byla chytlavější a dalo se na ní skvěle zapařit. Kapela Holocaust zní ve svých skladbách parádně syrově, jako by vše natáčela v garáži, což má správný drive. Název jejich songu, který vám nabízím, je mi velmi, velmi blízký. Only as young as you feel. Jsi jen tak mladý, jak se cítíš.

0: Thank you very much.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byla jedna hodina po půlnoci.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast.
9: Přehoupli jsme se do druhé poloviny rokových démantů reprizovaných ve středu a ve čtvrtek. Společně za okamžik zaspomínáme na staré zlaté časy, kdy velšská kapela Manic Street Preachers hrávala ještě ve čtyřech a na svém debutovém LPčku Generation Terrorists, generace teroristů, přinesla pořádnou porci alternativního roku. Od šílených pouličních kazatelů si z této placky, kterou časem také vysmahnu na sesterský YouTube kanál, dáme v tomto speciálu ještě nikdy předtím nepřehrávanou skladbu You Love Us. Mohlo by se zdát, že Manic Street Preachers jsou v tomto textu velmi sebestřední, oni však přitom používají sarkastické obraty jako You Love Us Like a Holocaust. Milujete nás jako holokaust. Tady ale nejde o nějaké přirovnání k holokaustu, ale o to, že láska publika je mnohdy až naprosto extrémní, masová a nezdravě fascinovaná. Je to prostě o tom, že fanoušci tě milují, ale taky tě mohou semlít a zničit. Je to kritika toho, jak média a publikum dělají mediální humbuk, který kapelu v jednu chvíli povznáší, ale v zápětí může také srazit.

Tak tuhletu skladbu Am I Evil si kapela Metallica vypůjčila od přední skupiny nové vlny britského heavy metalu Diamond Head a vydala ji v roce 1984 na B straně singlu Creeping Death. Am I Evil? Jsem ďábel? Yes, I know I am. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic jiného.